Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Cena černého zlata se propadla na nejnižší úroveň od začátku americko-izraelských útoků na Irán. Severomořský Brent odepsal přes 3% a dostal se pod $75 za barel. Trhy uklidnila zpráva, že hormuzským průlivem by mohlo začít proplouvat více tankerů. To by znamenalo menší riziko výpadků v dodávkách ropy do světa. Petr Pavel na summit NATO pojede. Ústavní soud před běžným opatřením rozhodl, že prezident bude součástí české delegace na červencovém jednání Aliance v Ankaře. Vyhověl tak žalobě Petra Pavla, který se s vládou dlouhodobě přel o svou účast. O samotném sporu budou ústavní soudci rozhodovat ještě několik měsíců. Rozhodnutí mezitím rozdělilo politickou scénu. Po 20 letech žádný karneval, takto uzavřel nevydařenou účast českého výběru komentátor Jaromír Bosák. Svěřenci trenéra Koubka závěrečný duel ve skupině proti Mexiku nezvládli a na turnaji končí. S domácím týmem nakonec prohráli vysoko 3-0 a na další utkání na šampionátu si budou muset počkat minimálně 4 roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Drážďanskou ulici v Ústí nad Labem by v budoucnu měli doplnit nové chodníky, pruhy pro cyklisty a modernizované zastávky MHD. Alespoň to ukazuje studie, která navrhuje i úpravu křižovatek, včetně míst pro přecházení. Silnice je v havarijním stavu. Oprava úseku má být hotová do roku 2030. Náklady město odhaduje na 250 milionů korun. Oprava Drážďanské ulice je jednou z investic, na které chce město použít úvěr od Evropské investiční banky. Na severu Čech bude dnes většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty až 34 stupňů Celsia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, důvod k radosti je, není to teda fočus, ale je to, že je čtvrtek ráno, 6 hodin, 2 minuty, už se nám blíží víkend, s vámi Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Ahoj.
1: A já, čau, krásné ráno. Pojďme na muziku, tady je Pink. Hit Radio.

Pink, Just Like a Pill, tohle je čtvrteční Hit Radio. První song, snídaně šampionů, přejeme vám krásné ráno. Já mám na vás dotaz. Já jsem včera přijel odpoledne domů, celý ulepenej, a udělal jsem takovou tu svoji klasiku, jo. Celý jsem se svlíknul do trenek. Což je úbor, který v těchto horkých dnech doma používám, jo. A tak jdu po bytě a říkám si, jak to mají asi ostatní, jo? Jak to přežívají teďka doma? A pak mi došlo a řekl jsem si, Michale, vždyť ty pracuješ v rádiu a můžeš se zeptat. Tak nejdřív se ptám vás dvou, v čem chodíte v těchto

0: Přesně tak. A tak mě napadlo, že bychom mohli udělat sondu k vám, kdo nás sladíte, a mohli bychom to dát do minuty šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a v čem doma chodíte oblečený v tomhle horku. Prostě když přijedete do práce a už máte pohodičku, jo, tak kolik vrstev oblečení máte na sobě, případně jestli třeba žádnou, jo, tak to nás zajímá. 777-937-777. Jsme moc zvědaví, nebo já teda jsem zvědavý.
1: Já taky.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Hit Radio. I got

0: Justin Timberlake. Can't stop the feeling. 6:11 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Udělali jsme si takovou sondu do vašich domácností, aneb jak chodíte oblečení, neoblečení. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: V tom horku, nutno podotknout. Lucie Ostrava bydlí na baráčku a její úbor v horku, ať už doma nebo na zahradě, jsou plavky.
0: Simča Bohuslavice nadmetují, okamžitě se svlékne a jde do sprchy, pak je ve spodním prádle.
1: Monča Varnsdorf takže ve svých 55 letech, které má dnes prej, tak všechno nejlepší, chodí doma jenom v tílku bez ničeho.
0: Martina Praha doma chodí už jenom ve své kůži, jaký je vedro. Občas jí to zpříjemní její pes, který si na ní lehne, takže má kůži a srst vlastně.
1: Roman Brno trenky a když někdo zazvoní, tak si rychle přehodí tričko, že se aspoň snaží být slušnej.
0: Kača Olomouc.

0: Přátelé, nula vrstev.
1: Kája Batelov bydlí nad sklepem, takže hodí oblečení normálně a je to skvělé.
0: Martina Praha, na ostro.
1: Verča Zlín vzdala se pod prsenky, v tomhle počasí má prostě prázdniny taky.
0: Takže prostě chodíte skoro nahatý. Takže to, co jsem si myslel včera opravdu, když jsem se procházel v trnkách v obytě, jak to asi má celá republika, tak to sedí. Musím se
1: nadechnout. Já jsem dokonce viděla nějaký naháče, že jsem koukala na balkoně, jsem stála, vyhlížela jsem tak různě a naproti byl nějaký starý naháč. Takže ano, mám to z první takhle.
0: My jsme tady včera, nebo kdy to bylo, řešili, že třetina České republiky jsou šmíráci, jo? Tak už víme, kdo z nás tří je ten největší tady. Nicméně ještě by mě zajímala jedna věc, jo? Hele, to mi řekni, Jasmin, jaký pocit je si po celém dnu sundat pod prsenku, když se vrátíš v tomhle horku domů? Jaký to je pocit?
1: To já ti neřeknu, protože upřímně dneska jí mám na sobě třeba po roce, si myslím.
0: Jo, takhle. Já si myslel, že to jakoby dokážeš jako vysvětlit, jaký to je, jo, protože já si nedovedu představit v tomhle horku mít na sobě něco takhle kolem jako pas tam prsou.
1: No, já si to nedokážu představit v podstatě skoro nikdy, jo. Je to strašně nepříjemná věc, takže proto já lobuju za všechny ženy, nenoste to.
0: No a tak to my lobujeme taky tady zda. No. Tak pojďme na muziku. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, Hit Radio 6 hodin 13 minut. Krásné ráno. Šampioni.

0: hello, takhle budeme vítat kluky na letišti. Sean Baker na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. No jo, fotbalu je řeč. Tak, Davide, ty jsi byl vzhůru.
1: Je to tak, já jsem si nastavil budík místo na 5.00 na 4.00 a říkal jsem si, podívám se na výsledek, když už bude rozhodnuto, tak nebudu stávat. Jenomže to bylo po prvním poločase 0.00,
0: aha.
1: Takže jsem si říkal, rychle si vyčistím zuby, poběžím do práce, zapnul jsem si to. Tak.
0: A nedopadlo to.
1: A nakonec to nedopadlo.
0: Já jsem se nechal překvapit, já jsem teda nekoukal a říkal jsem si, že si to nechám opravdu jako překvapení až do rády a ty si ve zprávách říkal, že jsme prohráli, takže vstával si až teda na ten druhej poločas. A jak to teda vypadalo na tom hřišti? Co, pojď to říct nám dvěma, kdo tomu jako nerozumí.
1: Možná by bylo lepší, kdybych vstal na ten první a potom v poločase šel spát. Víš, já bych si říkal, hele, je to pořád 0-0, máme šanci postoupit, jdu se natáhnout a ono to potom skončilo 3-0.
0: No jak teda kluci hráli, co, kdybys to jako zhodnotil?
1: Hele, já nemám rád takový to hospodský kritizování, ale těžko se nějaký pozitivní slova hledají.
0: Tak kdyby jsi představil, že jsi teďka v hospodě, jo, takhle pípu tady nemáme, to je škoda, jo, tak kdybys to měl jako zhodnotit, takže nic pozitivního.
1: Tak pozitivně už to, že jsme se tam dostali.
0: No tak to jo. A mě baví, že David na tom vždycky najde něco pozitivního. No.
2: Takže, ale teda loučíme se.
0: Takže už nehrajem.
1: Už nehrajem a minimálně 4 roky do dalšího šampionátu hrát nebudem.
0: Ty jo. No tak kluci, děkujeme, no.
2: Mexiko naopak teda potvrdilo roli favorita a co teda?
0: Co teda teďka? Takhle, myslím si, že fotbal pro nás jako pro Českou republiku prostě končí teďka.
1: No pro nás, fanoušky fotbal určitě ne, no tak teďka je vyřazovací část. Ty, co skončili na prvním nebo druhém místě v tabulce, včetně některých třetích míst postupují, ale tím, že Češi skončí na 4. místě, tak pro ně opravdu turnaj končí.
0: Já si nevíš, o čem mluví.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D8 na 74,5 kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Bude v pravém pruhu probíhat údržba vodorovného značení. Určitě to v tom místě moc nehodíte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio North Music.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno. Je přesně 6:30, s vámi Michal, Jasmin, taky David. David má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Zlato zlevnilo nejvíc za poslední měsíce. Cena se poprvé od loňského listopadu propadla pod hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Za poklesem stojí především silnější americký dolar a očekávání, že ve Spojených státech porostou úrokové sazby. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun, a to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortíně. Přátelství může mít větší vliv na naše zdraví, než si myslíme. Podle odborníků jsou kvalitní vztahy důležité pro psychickou pohodu, sebevědomí a dokonce i délku života. Klíčové přitom není množství přátel, ale to, jestli nám dané vztahy skutečně prospívají. Mm-hmm. Tak, a já tady mám teďka takovou soutěž, která nebude mít vítěze. Odborníci tady totiž vypsali 5 kategorií přátel. A chtěl bych, aby každý z našich posluchačů, včetně vás dvou tady ve studiu, si po každý, když řeknu nějakou tu kategorii, jednoho kamaráda vybavil.
0: Dobře, tak pojďme na to.
2: Přátelé na celý život.
0: Máme.
2: Máme?
3: Máme.
2: Mm-hmm. Blízcí přátelé.
0: Musí to být víc lidí, nebo
2: musí to být víc lidí?
0: Tak to nemáme, já jsem dohrál už teda.
2: Dobře, pojďme dál. Přátelé z praktických důvodů.
0: Tak, to my máme.
3: My jsme takový praktici.
0: Jasmin, ty jsi můj praktický přítel.
2: No ale pozor, další kategorie je kolegové z práce.
0: To taky nemám.
2: Tak počkej, to bych být já pro tebe.
0: Ty jsi kolega. Počkej, ty jsi Jasmin přítel a ty jsi kolega.
3: Já jsem praktik, přítel.
2: Ježiši, pojďme na poslední skupinu.
0: Je tam ještě něco, jo?
2: Přátelé ze stejné životní etapy.
3: Hmm. A to je častý, ale. To máš i ty, Míšo, určitě.
0: Blbý, když nemáš kámoše, no. To si tuhle hru moc nezahraješ, no.
2: Aspoň máš nějaký kolegy.
0: Tak snad se v tom našli vy, nějaké své kamarády, kdo nás hladíte, a snad najdete zalíbení i v tomhle songu Coldplay. Speed of Sound na Hit Radio v 6:32. Dobré ráno.

0: Já to Taylor prostě miluju. Snad to máte taky tak. Shake it off na Hit Radio v 6 hodin 40 minut.
1: Jestli se vám zdá, že se u silnic nějak vyrojili podezřele moc policisti, tak se vám to nezdá. Je to tak, protože kvůli startu prázdnin vytáhli ty kontroly o něco dřív a hlídek je opravdu mnohem víc, což dává smysl, protože máme poslední týden školy. Děti jsou hlavou už na prázdninách, neřeší moc třeba bezpečnost na přechodech a podobně, takže si myslím, že je to dobře.
0: Já si myslím, že teda děti jsou na prázdninách, ale že i řidiči jsou hlavou trochu jinde, protože v tomhle vedru, pojďme si říct, nevím, jestli to máte podobně, ale já si teda občas připadám jako dost vygumovaně, ještě teda víc než normálně, jo, protože já teda moc klimošku úplně nejedu, ale pak člověk má pocit, že úplně, i kdyby byl zaseklý, nevím, jestli to máte stejně. Nicméně, takže policisté vyrazili na lov takhle před začátkem prázdnin. No tak dávejte hlavně bacha tam, kde je stín.
2: Proč?
0: No tak nebudou stát v tomhle vedru na sluníčku, ne? Ať už s tou trojnožkou nebo zaparkovaný v civilním Superbu. Takže dávejte bacha na stíny, aby tam nebyly náhodou schovaný. Rychle a zběsile tropická jízda. Za malou chvíli Činasky, taky Kamarád. No a samozřejmě vám, kdo nás sladíte v autě, poradíme, kde to ve čtvrtek ráno stojí. Bude doprava. Hezké ránko.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Teplic na Děčín u odbočky na Varvažov. Probíhá výstavba okružní křižovatky, komunikace je pro nákladní auta neprůjezdná.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ale jsou čenasky slovenský klín. A tohle je čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, díky, že posloucháte. Telefon ve vodě. To se na vodě může stát, ale kam to až může zajít, tak to nám do soutěže s Megashopem for Camping poslala naše posluchačka Míša.
1: Ta píše doslova, před spoustou let jsme byli s partou na raftech a kamarádka, která byla takový ten kalamitní typ, utopila telefon, což je celkem běžná věc, ale telefon se podařilo zachránit a doschnout jsme ho chytře dali na palubovku do auta. Ovšem, při přejíždění do kempu jsem coby řidička řízla zatáčku a milý telefon vyletěl elegantním obloukem otevřeným okýnkem ven z auta. To už nepřežil. Letos po letech jdeme s kamarádkou znova a vzhledem k tomu, že i s dětmi, tak doufám, že už nebude ten kalamitní typ. No a přesně takovýhle a nebo podobný historky chceme od vás.
0: No tak pokud máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, něco opravdu vtipného, bláznivého, napište nám to na web hitradio.cz a my už zítra, v zítřejší snídaní šampionů, vybereme opět ten nejlepší příběh a jeho autor vyhrává poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun.
1: Mimochodem tahle ta značka Helly Hansen už desítky let oblíká vodáky, jachtaře, všechny, kdo jsou radši někde venku než doma. Takže šupná hitradio.cz, pošlete nám ten svůj příběh a tvůj.
0: Držíme vám palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
0: Za malou chvíli 7 hodin, ještě stihneme jeden song, Glass Animals Heat Waves, což je vlastně takovej hodně aktuální song. Na Hit Radio, hezké ráno. Jenom hity.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
3: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
4: Ideální na léto s kámošema.
3: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
4: Tak to beru.
3: Když hry, tak Mironet!
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sleva na jízdném možná bude muset počkat. Premiér Andrej Babiš připustil, že vláda příští rok nejspíš nesplní slib 75% slevy pro studenty a seniory. Pokud se na ní nenajdou peníze v rozpočtu, kabinet se ji pokusí prosadit o rok později. O osudu slev mají ministři rozhodnout při červencových jednáních o státním rozpočtu. Elon Musk už není bilionář. Majetek amerického podnikatele klesl pod hranici 1 bilionu dolarů. Podle amerických médií má nyní hodnotu zhruba 957 miliard dolarů. Za propadem stojí několikadenní pokles akcí jeho firem Tesla a SpaceX. I přes ztrátu si Musk drží pozici nejbohatšího člověka na planetě. Západní Evropa zažívá historická vedra. Ve Francii padl druhý den po sobě rekord nejteplejšího dne od začátku měření v polovině minulého století. V Paříži teplota vyšplhala až na 41 stupňů. Extrémní horko navíc způsobilo výpadky elektřiny a bez proudu zůstaly desítky tisíc domácností. Teplotní rekordy včera padaly i v dalších zemích západní Evropy. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Lovosicích byl slavnostně zahájen provoz nového přívozu přes řeku Labe, který propojuje Lovosice a Píšťany. Nové plavidlo vyplulo na svou první zkušební jízdu od rozhledny. Přívoz patří mezi hojně využívané spojení mezi oběma břehy Labe. Během sezóny v roce 2025 přepravil přibližně 7 tisíc cestujících. Nová loď nese jméno Agnes. To vybrali sami občané prostřednictvím veřejné ankety. Na Ústecku bude dnes většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 31 až 34 stupňů a v Polabí a Pohoří až 35 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, hezký ránko.
14: Hezký čtvrtek.
15: Snídaně šampionů.
13: Stále jsme tady a vy taky děláte dobře, že jste tady s námi. Krásné ráno.
14: A rozhodně s náma zůstaňte, protože se za malou chvíli dozvíme, jak spolu souvisí úspěšnost rande a čistota nebo špína v autě.
13: Počkejte na to, teď hity. Pan Sheeran a fotograf. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Tohle si za rámeček dáte. Fotograf. Ed Sheeran, 7 hodin, 6 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio. Otázka. Chystáte se někoho pozvat na rande? Tak bacha, v čem váš protějšek přijede. Podle nejnovějších dat je stav interiéru vašeho auta jedním z nejrychlejších filtrů při seznamování. 7 lidí z 10 okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek špinavý auto. Tak prosím vás, takhle povrchní jsme.
1: Já musím říct, že pokud má člověk děti, tak je to asi trošku něco jiného, jo, tam ten bordýlek prostě bude v tom autě, ale jinak u nezadaných lidí, tak já jsem třeba měla ex, co tam měl fakt velký jako nepořádek a bylo to dost nepříjemný, musím říct, ale tak byla jsem s ním, nedozešla jsem se s ním kvůli tomu, ale současný má hezký auto, vyčištěný, takže dobrý.
2: Je zajímavý, že na každý příběh, který tady otvíráme, ty máš nějakýho ex, Jasmin.
1: Ne, on splňoval všechno.
2: Jakýkoliv téma otevřeme.
1: Jo, to je ten jeden furt.
0: To je furt ten jeden. Tak kdybyste si představili teďka vaše auto, jo,

0: naklizeno doma. Takže to správně. Teďka jsem se do toho
1: zeměl. Chápeme se.
0: Je teplo, hele, už tady čámy vedro, jo?
2: Jako tak. Musím s tím souhlasit asi, že to takhle je, no. Nicméně uvidíme, co na to naši posluchači. To nás zajímá, jestli vy máte v autě bordílek, anebo vlastně tam máte jako naklizeno, případně kdo vám tam ten bordílek dělá, že jo?
0: To je otázka. To si myslím, že na to bude ještě víc reakcí. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777937777. Klasicky přes WhatsApp, anebo nám to sem pingněte SMS-kou. My k vám pingneme další skvělý hity Linkin Park, The Emptiness Machine. Hezké ráno z Itrádia.

0: 7 hodin 14 minut, ladíte Hit Radio. Krásné ránko. 7 z 10 lidí okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek nepořádek v autě, nebo přijede například starou šunkou. Povrchnost level milion. Tohle jsou ale tvrdá data, tak jak to vypadá u vás v autě?
1: Filip píše, ahoj, já mám nepořádek v autě i v bytě. Do té doby, dokud se neobjeví nějaká ta přítelkyně, tak pak se asi začne snažit teda.
0: Mhm. No ale blbý teda, když to rande, že jo, tak ono musí mít naklizeno pořád, protože tady vychází jako 7 z 10 lidí, jakmile uvidí, že máš nepořádek, tak nic.
1: No když přijde rande, tak poklidí.
2: Začarovaný kruh, no to jedině.
0: Tak, taky já napíše, dobré ráno, přesně jak říkáte, doma mám huj.
1: To se říká na vrch huj,
0: ale
1: uvnitř
0: huj. Ale v autě fuj, z bordelu v autě jsem schopná složit třeba i raketu či jadernou zbraň.
1: Taky Jana jiná. Ahoj šampioni, naše auto je rozděleno na uklizenou část, která je vepředu u nás, a pak na totální bordel, kde sedí naše holky. První věc, kterou slyším, když nasedneme do auta: mami, já mám hlad. Kdybychom dozadu pustili slepice, tak jsou totálně předspané. Přeji krásný sluneční den.
0: Víš, co je nejhorší pro chlapa? Když si uklidíš auto a máš vzadu dítě a to dítě začne jíst rohlík. To víš, že jsi prohrála tuhle bitvu. Máme tady taky několik hlasovek, třeba tu od Koudyho.
3: Zdravím šampioni, k tomu bordelu a nepořádku a čistotě, tak jelikož jsem bývalý kamionák, tak v autě se dá jíst z podlahy, ani smítko. Jo, ale doma to je jiná pohádka. Hezkej den, Koudy.
1: Děkujem za hlasovku, Koudy.
0: Taky hlasovka od Romana.
4: Tak dobré ráno, parto. Já si patřím mezi obě dvě skupiny. Auto, který mám jako služební, no, tady je dost velký bordel. No, a soukromí, no, tak to mám fakt vypulírovaný a tam se dá jít ze země. Děti, ne děti, manželka, ne manželka. Mějte se hezky, čau.
1: Takže takhle rozdíl ještě teda služební, soukromí, OK.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Davida.
5: Nazdárek Hit Radio. Já mám teda v autě naprosto vypimpíno, jakože tady by se dalo jíst podlahy. A na to, že to má 100 tisíc, tak už to, nebo chtěl jsem říct, že to není ani vidět. Každopádně problém je v tom, že to auto není moje a je to velká firemní dodávka. Takže vlastně stejně nevím, i když je zvenku i zevnitř naklezená, jak by se vlastně slečna tvářela na to, kdybych za ní přijel ve velký dodávce. Mějte se, čus, Dave.
1: No já bych si myslela, že mě chce ukrást.
0: Přesně, prostě. Že tě chce, že tě chce uníst, no, tak takhle povrchní jsme. Mě by zajímalo, Jasmin, kdybych za tebou přijel, nebo takhle, kdyby za tebou přijel kluk, který se ti líbí.
1: No, to je lepší.
0: Kdyby za tebou přijel na třeba, nevím, ve starý dodávce, no. Jo, anebo v Mercedesu, tak co bys jsi vybrala?
1: Hele, tak já nemám ráda moc
0: a kdyby
1: ani...
0: to byl Mercedes, který má 60 míst k sezení, tak co?
1: Ne, dodávky bych se bála a tohodle bych se taky bála, musím říct.
0: Dobře, dobře. Tak už víme, jak to máte vy. Děkujeme za vaše zprávy a taky za všechny hlasovky. Zdravíme vás do těch vašich aut a posíláme vám další hity. Tohle si pěkně voselte. Madcon, Begin na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na trase z Teplic na most za Chotějovicemi. Probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: tady se nikdo neloučí, jsme teprve v polovině snídaně šampionů. Ale Farben na Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Vedra v Česku ještě zesílí, teploty budou den po dni stoupat a o víkendu mohou místy atakovat až 40 stupňů. Meteorologové upozorňují, že v neděli by mohl padnout i absolutní teplotní rekord pro Česko. Vlnu veder by měla ukončit až pondělní studená fronta, která přinese ochlazení a více deště. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu, země vyhlásila stav nouze. Po dvou silných otřesech se v Caracasu zřítily některé domy a lidé vybíhali do ulic. Americká geologická služba varuje, že katastrofa si pravděpodobně vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. To, jak začneme ráno, může ovlivnit celý náš den. Psychologové upozorňují, že některé ranní návyky mohou zvyšovat pocity úzkosti a stresu. U řady lidí se totiž hned po probuzení přirozeně zvyšuje hladina kortizolu, hormonu, který může vyvolat napětí, nervozitu nebo obavy už od prvních minut dne.
3: To mám v pondělí hlavně teda, nevím, jak to máte vy, ale ten pondělek, tam ten kortizolek probíhá dost. No.
2: Takhle, já tady mám dokonce 5 takových rysů,
3: které
2: pokud děláme ráno, tak můžeme být potom nervóznější celý den. Tak si pojďme odškrtávat.
3: Dobře,
2: opakované tak. Odkládání budíku.
3: Mm-hmm. Dělám. Mm-hmm.
2: Káva místo vody.
3: Taky občas.
2: Příliš mnoho úkolů hned po ránu.
3: Někdy.
2: Den bez plánu. Vždycky.
3: Vždycky.
2: A poslední, kontrola mobilu hned po probuzení.
3: To nikdo nedělá, ne?
2: Ruku na srdce.
3: Dávám to tam.
2: To děláme všichni.
3: Takže 5 z 5. Takže co to znamená? Že jsem technicky mrtvej vlastně. Pojďme soutěžit. Máme pro vás další chytré hodinky Garmin Vivo Active 6, které pohlídají váš zdravotní stav. Hodnota 7500 korun, vydrží až 11 dní na jedno nabití, zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Taky umí zobrazovat notifikace z telefonu a můžete s nima platit nebo poslouchat hudbu. Prostě parádní parťák na sport i běžný den. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.36.
1: Tohle je čtvrteční Hit Radio. A vy? Rychlá
2: pětka. Dneska soutěžíte o chytré hodinky Garmin, který patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. A konkrétně teda model Vivo Active 6 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
1: No a tyhle parádní hodinky může vyhrát Káťa. Káťo, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Dobré ráno, ty jsi napsala, ahoj, že bys chtěla soutěžit a vyhrát hodinky pro syna, protože je velký sporťák a měl by velkou radost. Máš kluka sebou?
3: Nemám, je na koni v výletě, vrací se odpoledne.
1: Jasně, odpoledne. A máš někoho sebou v autě, nebo to bude solo jízda?
3: Mám tady dceru.
1: A dcera se jmenuje?
3: Pepina.
1: Sabina, Sabina, takže...
2: Ne, Pepina.
1: Jo, Pepina, Pepina, já jsem říkal Sabina. My tady totiž jednu Sabinu máme ve studiu, ona tam sedí v rohu a je na telefonu, já vůbec nevnímá. Takže Pepina, jo. Takže Káťa a Pepina, tak pojďme na to, holky.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která pohádková postava spí 100 let, než jí někdo políbí?
5: Růženka.
2: Ano.
1: Pepino, ty jsi skvělá. Tak pojďme na další otázku.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Budete vědět, jak se jmenuje bájný kůň s jedním rohem na čele?
5: Jedna rože.
2: Je přesně to tak.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jakou barvu má smaragd? Červenou anebo zelenou?
3: Zelenou.
1: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Holky, budete vědět, který zvíře je známý tím, že mění barvu podle okolí?
3: Chameleon.
1: Ano. A pátá otázka.
2: Kolik kol má klasický jízdní kolo?
3: 2.
1: A to je správně.
2: Yeah! Pepino, Káťo, je to vaše.
3: Super, máme velkou radost.
1: Tak teďka záleží, ale protože Pepina odpověděla na víc otázek, tak jestli si ty hodinky nebude chtít nechat pro sebe, co Pepi?
3: Co?
1: Kejvejde, jo? No, tak to bylo.
3: Myslím, že to neprojde.
1: To bylo jasný, ale takhle, zítra pátek, snídaně šampionů, ještě tady máme 1 hodinky, třeba se vám podaří dovolat a můžete si to podělit tak bez hádek, jo? Tak holky, Káťo, Pepino, mějte se krásně, děkujeme za soutěž, hodinky posíláme a užijte si čtvrtek, ahoj.
3: Díky, ahoj,
2: ahoj.
1: Ahoj. No jak bylo řečeno, poslední chytré hodinky Garmin opět zítra v Rychlé pětce tady, bez snídaní šampionů.
4: Rychlá pětka, bez snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Je skoro 7:45. Tohle je Poetika na Hit Rádiu. 7:42. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Představte si bizarní a naprosto nesmyslnou situaci. Objednáte si pizzu, nic za ní nezaplatíte a ta pizza vám ani nepřijde, ale vy z toho budete mít velkou radost, jo. Tak přesně takhle teďka relaxujou v Jižní Koreji. Jo, oni tam místo meditace stahujou aplikace, který jenom předstírají, že něco dělají, jo. Takhle objednáte si jídlo, nepřijde vám, koupíte si letenku, ale vlastně nikam neletíte. A je to takový jako biohacking mozku, že vy se na něco jako těšíte, očekáváte něco a vlastně vám to navodí tu fyzickou věc, že se takhle cítíte, ale vlastně se přitom nic neděje a takhle obelháváte, pardon, sami sebe.
0: Já se na tě vůbec nerozumím.
1: No, opravdu, je to tak.
0: Takže já si teda stáhnu aplikaci, snažím se tomu rozumět, já si tady stáhnu nějakou aplikaci, kde ano. Si teda jako objednám nějak jako jídlo, který se vlastně neobjednám a logicky mi teda nic nepřijde a jsem s tím spokojený, jo?
1: A jsi normálně šťastný, odpočatej a úplně načatej.
0: No strašně, já jsem strašně šťastný, no. Takže teďka, pojďme si hromadně objednat teďka nějaký jídlo všichni, jo? Který nám vlastně nepřijde. No ale to je normálně instantní štěstí, jo?
1: Hele, Jižní Korea je prostě jinde.
0: Ty bláho, no to je totálně jinde, no.
1: Tak možná letenky tam kupovat, co?
0: Asi ne, ušetříme, no. Pojedeme na Macháč. Zara Bolein, taky Ava Max, další hity pro vás a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás ladíte na cestách.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s...
19: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
11: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Ústí nad Labem v přístavní ulici u zastávky přístav probíhají stavební práce. Počítejte s omezením provozu, rozhodně se tam zdržíte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DNA, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů.
1: Máme tady asi největší ironii týdne, nebo možná roku, let. V Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatickým změnám, protože bylo moc horko. Ano, akci o tom, že na Zemi čím dál tím větší vedro, překazilo až moc velký vedro.
0: To je jako kdyby dinosauři demonstrovali proti meteoritu tenkrát.
1: Ale opravdu to horko bude a bude opravdu obrovský, jo. O víkendu u nás to má být šílený.
0: Ostat nějakých asi 40 stupňů, ne, říkali, nebo něco, nám slibujou teda, já doufám, že ne, ale ono asi jo.
1: Sama meteoroložka Dagmar Honzová, jo, říkala toto.
2: A v neděli to s největší pravděpodobností padne. Mimochodem na grafice poprvé za 20 let vidím 40 stupňů Celsia na území Česka.
1: To je vrchol, dámy a pánové.
0: Takhle, nevím, jestli v neděli padne rekord, ale my určitě. No tak musíme si přát, ať to dobře dopadne. Jinak nevím, jestli jste koukali na předpověď na příští týden. Je tam krásných 21 stupňů a déšť.
1: Deštík, no jo.
0: Jako nevíte, jak já se na to těším. A věřím, že vy, co jste teďka u rádia a neviděli jste tuhle informaci, tak vás to úplně tak jako... už aby to bylo. No těšíme se. Pojďme na muziku. Miles Smith, Nice to meet you.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cesta na jih Evropy může trvat o 10 hodin déle. Nadcházející víkend patří mezi takzvané černé dny na evropských silnicích. Do provozu se promítnou začínající prázdniny v Německu i uzavírka jedné z hlavních tras do Itálie. Dopravní experti varují, že ještě horší situace přijde na konci července a začátkem srpna. Kolony mohou řidičům začátek dovolené velmi výrazně zkomplikovat. V Česku opět padaly teplotní rekordy, nová maxima pro včerejší den zaznamenalo 14 meteorologických stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. Odborníci navíc varují, že v dalších dnech bude ještě tepleji. O víkendu tak může padnout i absolutní český rekord 40,5 stupně. Válka s Íránem má stát další biliony. Bílý dům žádá kongres o téměř 88 miliard dolarů navíc. Většina peněz má pokrýt náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě. Další miliardy mají zamířit třeba na pomoc zemědělcům nebo boj s ebolou v Africe. Žádost přichází ve chvíli, kdy v USA sílí kritika konfliktu i jeho dopadů na domácí politiku. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Drážďanskou ulici v Ústí nad Labem by v budoucnu měli doplnit nové chodníky, pruhy pro cyklisty a modernizované zastávky MHD, alespoň to ukazuje studie, která navrhuje i úpravu křižovatek, včetně míst pro přecházení. Silnice je v havarijním stavu, oprava úseku má být hotová do roku 2030. Náklady město odhaduje na 250 milionů korun. Oprava Drážďanské ulice je jednou z investic, na které chce město použít úvěr od Evropské investiční banky. Na severu Čech bude dnes většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty až 34 stupňů Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Taky Davidem, dobré ráno.
10: Hezký čtvrtek vám všem.
9: Dvě minutky po osmé, my jsme tady a jsme moc rádi, že i vy jste se k nám přidali, dobré ráno.
10: Vzpomeňte si teďka na svý první brigády, co to bylo, kolik jste si vydělali třeba na hodinku, no a to probereme samozřejmě a i to, jak to mají dnešní mladí brigádníci.
9: No prostě se jim nechce dělat víc tomu za chvíli, Lady Gaga Poker Face.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Takhle nějak to bude vypadat na summitu NATO. Pohledy politiků a prezidenta Poker Face. Lady Gaga, 8.06 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Je jim 15 let a už chtějí mít home office. Není to vtip, ale je to opravdu letošní trh brigád, jo? Jestli jste si říkali, že zaměstnávat generaci Z je možná těžký, tak počkejte na generaci Alpha, což jsou děti, kterým je teďka nějakých 15-16 let a nastupují na ty první brigády. A personální agentury teďka opravdu zveřejnily data k těm letošním brigoškám a je z toho jasný, že mají celkem jako jasnou představu o té práci, jo? Že nechtějí nic manuálního, nechtějí čistit věci, ale chtěli by ideálně z domova práci s flexibilní pracovní dobou.
0: Víš, co mi úplně nejde do hlavy? Generace alfa, když se řekne slovo alfa, tak to máš spojený s tím alfa samcem, jo? A pak tady máš teda tu generaci alfa, kterým je kolem 15 let a prostě jako my bychom chtěli ten home office, a abychom si mohli dát to bezlaktózový a bezkofeinový kafe, jo? Takže takhle to máme. Alfa ne, alfa samec ne, tak co to je? Kdo to označoval tohle?
1: Kdo to označoval, nevím, ale opravdu takhle s těma brigádama to u nich chodí.

0: jsem vykopávala brambory jako ručně, no.
1: A dostala za to zaplaceno, nebo to bylo u vás doma na zahradě, nebo?
0: Bylo to na zahradě, ale dostala jsem zaplaceno.
2: Fakt jo.
0: My jsme měli rodinný mlejn a tam bylo pole a já jsem takhle
1: nekecej,
0: tam.
1: Nekecej.
2: Proč jste za to brali tehdy?
1: Kolik jsme brali, já nevím, ale já za ty peníze, co jsem si vydělal, vím, co jsem si koupil. A to byl takovej přenosný reprák k mobilu. Stálo to něco kolem 5000, což bylo hodně, jo. To byl speciální jenom na ten telefon, že jsi tam dal zasunout a hrálo to. Jo. Takže všechny prachy, co jsem tam vydělal na tom poli, ta dřina jak blázen, reprák.
0: Já jsem z pole teda pak přišla ještě, to jsem dělala takový ty ovocný šťávy, jo, jak jsou teďka všude možně. A pak už jsem dělala prostě třeba v obchodě a pak už jsem šla do toho gastra a prošla jsem se všechno možný. Co
2: prostě dej? Nikdy žádný home office. My jsme s kamarádem dělávali na skladě a pamatuju si, že to bylo ve skladě jeho táty a ten nám dával 50 korun na hodinu. Hmm.
1: Počkej, ve skladě, to jsem dělal taky ve skladě.
0: Taky, já taky.
1: Ale o rok později, to byla jedna firma v Náchodě, si pamatuju. Nebudu jmenovat, ale bylo to obrovský sklad a měli tam různý takový restaurační vybavení a tak dále. A jezdili jsme na paleťáku a ono se na něm nesmělo jezdit, jakože odstrkovat se, jo. Ale my jsme tam dávali normálně závody a vždycky nás tam viděl šéf a říká, co děláte? Prču, ne? No a pak tam byl ještě elektrický paleťák, promiň, to úplně vzpomínky obrovský, jo. A na tom si musel mít papíry. A já prostě, jelikož se mi s tím nechtělo tahat, říkám, tak to se s tím nepotáhnu z druhé strany tady skladu, ne? Tak já s tím elektrickým a říkám mi, kolega, ty na to máš papíry? Říkám, ne.
2: Na to musí bejt. Prostě nikde žádnej home office.
0: Nikde žádnej home office, teďka ale jo. A jak jste to měli vy, tam předpokládám, taky nebyl home office, ale chceme znát ty vaše příběhy z prvních brigád.
1: Jaká byla vaše první brigoška, kolik jste si eventuálně vydělali a třeba, co jste si za to i koupili? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte normálně SMS-kou. Teď další muzika, tohle jsou hodiny, hezké ráno.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Wake Me Up. Tohle je Aviče a Aloe Black a tohle je taky čtvrteční Hit Radio snídeně šampionů, 9:45. A co vy, mladáci, už máte na letošek sehnanou brigošku? Nebo ještě ne? Generace Alfa a i generace Z si brigádu představuje jako home office v tom nejideálnějším případě. Tak jsme se vrátili do našich mladších let a vzpomínali jsme na tu opravdovou jako řeholi poctivou práci, jo. Přišlo nám od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jaká byla vaše první brigáda a eventuálně kolik jste si vydělali.
1: Liduš píše, čauky, vy jste dneska po ránu zase boží, děkujem. Já jsem svou první brigádu absolvovala ještě v JZD, v jednotném zemědělském družstvu. Tam home office fakt nebyl a myslím, že krmit a dojít krávy z domova nejde. Ale mojí pracovní náplní bylo přehazovat seno z jedné hromady na druhou na půdě nad kravínem, prý aby se nezapařilo. No dělali jsme tam s kamarády úplný prd a vydělali jsme si za dva týdny asi 500, ale byla to aspoň prča.
0: Hezký, taky Honza z Krnova píše, ahoj, moje první brigáda v roce 98, dnes již neexistující firma Dacon Kotle, sazba 40 korun na hodinu, dělal jsem na lince a zapomněl tam dávat těsnění, tak se za dva dny stahovalo asi 1000 kotlů a řekli mi, ať už zítra nechodím.
1: To je pracant roku, to chceš.
0: To je skvělý.
1: Terka, a to je taky teda story ze života, to se mi hodně líbí. Dobré ráno, moje první brigáda byla u tačky na firmě, uklízet kanceláře. Slíbil mi 1000 korun za měsíc. Když jsem si přišla pro první výplatu, dostala jsem 750 korun a když jsem se zeptala, kde je ten zbytek, účetní mi řekla daně a ať si zvykám. Realita života hned od 15. Mějte krásný den.
0: No tak člověk si musí zvyknout na ten reálný život, no, už za mládí, v mládí. Taky tady máme pár hlasovek, třeba od Lenky.
2: Jo.
1: Když tak, si pustíme, bude to super.
0: Tak ještě jednou, taky tady máme pár hlasovek, třeba tu od Lenky.
3: Ahoj, tady Lenka. Tak já jsem měla první brigádu v 15, byl to roznos letáků. A dělala jsem to asi 7 let a za mě do dneška, na to strašně ráda vzpomínám. Byla to pro mě úplně top brigáda, kterou jsem asi kdy měla, protože tolik času na vzduchu jsem v životě nestrávila jako při roznosu letáků. Takže za mě určitě roznos letáků a pak jsem samozřejmě pokračovala nějaký ty potraviny, v nábytku jsem pracovala taky brigádně, ale prostě roznos letáků, dneska už se to ani nevidí, protože dneska už jsou různý aplikace na to. Ale kdysi si myslím, že to bývaly jedny z prvních brigád.
0: Tak pozor, roznos letáku, jo, to mi úplně otevřelo vzpomínku. Kamarád takhle rozvážel leták, no rozvážel. On si nabral letáky na kolo, na ten nosič dozadu a jel je odvíst do místní řeky, jo.
1: To je strašný.
0: Takže takhle nějak rozvážel leták, jo, hrozný.
1: Ale ono se to dělo, já jsem taky roznášela, ne rozvážela, ale roznášela letáky a spoustu lidí to tam takhle jako šmelilo, no.
0: To bylo hodně ošmelený, no. Pojďme ještě na hlasovku od Jitky.
4: Tak moje první brigáda, bylo mi 14 a chodila jsem sbírat dosadu švestky. Od té doby nemůžu švestky ani cítit, ale tenkrát jsem si za to vydělala asi 2000 korun a koupila jsem si tiskárnu.
0: No.
4: Ahoj, no. Jitka.
0: Hezký, no a pojďme to uzavřít krásnou zprávou. My jsme se bavili o tom, nebo výzkum říká, že generace Alfa a generace Z prostě by chtěla ideálně home office a nechce se jí moc pracovat. A píše nám Peťa, hezký den, ráda bych reagovala na brigády dnešní generace. Dcera, 16 let, má brigádu v kuchyni restaurace, myje nádobí, pomáhá s přípravou jídla, baví to a nezastaví se. Tak to s tou generací Alfa nebude tak zlé.
1: Tak jsme rádi.
0: Tak doufáme, že jste nějakou parádní brigošku sehnali a se můžete těšit, že si koupíte něco, co si třeba chcete koupit a teďka na to ty prašule ještě nejsou. Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.

0: Benson Boone, Beautiful Things na Hit Rádiu v 8.24. Krásné ráno.
1: Zítra, pardon, zítra se rozdává vysvědčení a schválně si víte, kdo se na něj těší úplně nejvíc.
0: No tak samozřejmě, že děti.
1: Ne.
0: Tak ne, tak teď už nevím.
1: No tak učitelé samozřejmě, že jo. 66 dní prázdnin budou mít klid od dětiček, jo, samozřejmě pro rodiče to bude trošku jízda celý ty prázdniny, ale učitelé, ty se koukají na tohleto datum úplně jako horolezec na nějaký vrchol extrémní.
0: Počkej, já si úplně teďka vidím všechny učitelé, kteří nás poslouchají, ti, co třeba nejsou ve škole a říkají si, jak jako 66 dní, protože oni přece musí pak připravovat už samozřejmě ten další školní rok a už teďka, už přepnuli, dobře. Už nás neposlouchají.
1: Ale tak měsíc a třeba čtvrt nebo půl volníčko mít budou. Takže hlavně zítra, maminky, tatínkové, nezapomeňte přinést do školy nějakou pozornost pro učitelky. Dá to teda synátorům a dcerám, ať dá nějakou kytičku, nějakou čokoládku, něco, jo?
0: Že vzpomenete si na svoje první vysvědčení?
1: Samý, no. Vy jste neměli samý?
2: Jsme měli jenom jednu jedničku.
0: To bylo jedno velkou, no? Že jo, to se dělalo dřív.
1: Ty tak jsi měla to já už jako nezažila.
0: Fakt? No, tak jiná doba, no. Let's get it started. Black Eyed Peas, to k vám letí za malou chvíli a samozřejmě myslíme i na vás. Kdo nás máte sebou na cestách, bude i aktuální doprava, tak na to počkejte, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: www.sport.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Hit Radio.
9: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech přichází informace o uzavírce. V Mostě v ulici Jarmily Glazarové probíhá rekonstrukce vodovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music. And the bass keeps running.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tohle je čtvrteční Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi a Dave má ranní update.
1: Ranní update.
2: Olympionici dostanou poprvé v historii zaplacenou i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun. A to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Fotbalisté Jihoafrické republiky slaví senzační postup. Tým, u kterého se očekávalo poslední místo v naší tabulce, nakonec porazil Jižní Koreu a postoupil z druhého místa. Naopak poslední končí po duelu s Mexikem Česko. Vana nebo sprcha, to je oč tu běží. Populární zpěvačka Madonna měla na své partnery v minulosti zvláštní požadavky. V 80. letech údajně trvala na tom, aby měli doma vanu.
0: Aha.
2: Tak to bylo v 80. letech, při současných teplotách, předpokládám, že očekává u svého partnera klimatizaci.
0: Já teda, když se tak na sebe koukám, na tu svoji vanu, tak měl bych u Madony šanci. A velkou. Ach jo. No, už se blíží víkend, no. Hele, mozek přehrátej, už nic lepšího nevymyslíme. Spin Doctors, Two Princes, tohle je Hit Radio 8.34 a my vám přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: takhle zní Září, Cry for you na Hit Radio. 8.41. Jedna věc je v práci důležitější než plat a je to něco, co polovina z nás v práci nikdy nedostaneme. Na to, o čem je řeč, chvíli počkáte? Tak jo. Za malý moment k tomu další detaily, podrobnosti, taky samozřejmě přihodíme další hity. Tohle vás bude bavit, to jsou Miraj, Vedle tebe usínám a staví se i Leony tady na Hit Radio. Hezké ránko, šampioni.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
9: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
1: Hit Radio.

0: Ladíte čtvrteční Hitradio 852 a Leony. Schválně, kdy naposledy vám váš šéf řekl, že jste fakt dobří? A stalo se to vůbec někdy? Poslední průzkum říká, že skoro polovina zaměstnanců nedostane pochvalu za celý rok, i když, pozor, experti tvrdí, že jedno obyčejné spojení, hele, dobrá práce, funguje líp než vyšší výplata.
1: Udělá to divy a myslím si, že nejenom v práci, že i doma, jo. Když partnera pochválíte, ať už, že něco dobře udělal, smontoval něco, nebo ženě, že jí to sluší, že hezky dobře navařila.
0: Takže
1: jo?
0: To funguje ve vztazích.
1: No ano.
0: Čím víc chválíš, tím třeba ti taky víc partner odpustí. Já se tě zeptám, Jasmin, kdy naposledy tě pochválil šéf? Ty jsi v té 50% skupině, kterou nikdy, anebo kterou chválí, co?
1: Tak asi mě, jako vlastně, podle mě každý šéf někdy pochválil.
0: Rozmysl, ale co řekneš, máme stejného šéfa.
1: Ale nevzpomenu si už, kdy to bylo.
0: Takže ne. Takže ne? Chválí jenom mě. Takže počkat, experti říkají, že teda pochvala vynahradí peníze, jo? No tak, hele, můžem zkusit dojít do banky, tady s tím poplácáním po zádech zaplatit hypotéku a uvidíme, jo? Myslím, že to úplně nebude fungovat. David Guetta, tedy svým Stones and I, to je poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Tak šampioni, vy kdo jste u rádia, pojďme si to společně užít. Hezké ráno.

0: Agatha, Terry Swims, Stones and I. V 8.57, to byl poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Můžete si pogratulovat, že jste to s náma zase vydrželi.
1: A snad s náma zase budete i zítra od 6 do 9. Zítra je totiž pátek!
0: A taky vysvědčení, no zítra bude parádní den.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Jenom bude trošku teplo. Tak trošku. Se na vás zítra v 6.00 těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, užijte si čtvrtek.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na dálnici D8. Na 8. kilometru ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta, blokují tam jeden pruh. A ještě v Ústí nad Labem v ulici Sociální péče u nemocnice ve směru do centra. Tam šetří policie střed dvou osobních aut a zdržení je tam nárazové. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
8: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud ji ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Se začátkem prázdnin vyrazí nejen řada Čechů na dovolenou do zahraničí. Na evropských silnicích se tak budou opět tvořit kolony, hlavně směrem na jih Evropy. Nejhorší bude podle odborníků o tomto víkendu. Stejně náročný pak bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o více než 10 hodin. Podnikatelé v Ústeckém kraji mohou žádat kraje o dotaci a získat až 500 000 korun. Vouchery pro rozvoj podnikání slouží na podporu vzniku nových nebo rozvoj už existujících podnikatelských záměrů a aktivit. Podnikatelé mohou získat od 50 000 až do 500 000 korun. Příjem žádostí o dotace kraj spustí 2. září.
2: Fotbalový servis.
14: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 000 diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední 4. místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině.
3: Na severu Čech bude dnes zase vedro, očekáváme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty až 35 stupňů Celsia, na horách do 30 stupňů. Takový bude počasí a teď už startuje naše dopolední show LSD. Lucka dorazila, protože koukala,
15: no pozor,
3: koukala
15: ještě
3: na fotbal.
15: Ještě jedna zpráva bude, jako ještě jedna důležitá zpráva, tak kterou Lucie přinesla, povídej.
16: Jako chcete jí říct teď?
15: No,
16: já ne,
15: řekni
16: nám
15: to.
16: Já až za chviličku.
15: Řekni to teď.
16: Ne, já si to musím vydýchat.
15: Jenom řekni, tak to naznač.
16: To nejde.
15: To nejde říct. Jo.
16: Je to velká rodinná událost, přátelé.
15: Takhle, nikdo nezemřel.
16: V mém životě, nikdo, ne, je to pozitivní zpráva.
3: Ty se budeš vdávat?
15: Po druhé.
16: To už by bylo po třetí.
15: Pojďme. Hit Radio Nord Music. Chceme krásný dopoledne. Lucka Šlégr, Dan Rakacký, právě teď startuje dopolední show LSD.
16: Přesně tak, přejeme vám krásný čtvrtek. Věřím, že to s námi půjde jako po másle, tak jako vlastně každý den, že jo?
15: No a řekneš to za chvíli teda?
16: Řeknu to za chviličku, já to musím zpracovat.
15: Tak vydržte.
16: Já jsem se po cestě do práce prostě dozvěděla velkou rodinnou informaci a nevíte ani moji rodiče, tak já jim to možná řeknu tady do éteru.
15: Tak buďte s námi.

0: Tohle to jsou legendární Roxette, to stále poznali, to ani nemusíte říkat. To nemusíte hlásit. Přeci, to každý ví tohleto. S vámi Hit Radio Nord Music, posloucháte dopolední show LSD, Lucie Šlégr, Dan Rakacký a teď mě to jako mrzí, já jsem teď měl udělat nějakou tajemnou atmosféru a jsem si to nepřipravil.
1: Nemusíš dělat žádnou tajemnou.
0: Protože Lucie má takovou nominu, která ještě není známá ani v její rodině.
1: Ne.
0: Nikdo to neví.
1: Říkám, mám to říct, takhle, je to informace od mého bratra a já říkám, brácha, mám to říct, on říká, já nevím, jak to mám říct našim a já, on, řekni to do rádia, třeba budou poslouchat a mám to za sebou.

0: nepíšíš to za mě. Tak já vám to tady teď, přátelé, všem řeknu.
1: Tak pozor.
0: Jo. Já budu teta!
1: Lucie Schlegel bude teta!
0: Já budu teta! Já budu teta, dneska jsem se to dozvěděla, asi tak 15 minut předtím, než jsme začali vysílat. A musím říct, že můj bratr, který teda čeká miminko se svojí přítelkyní, tak mi volal a říká mi to a říká, já nevím, co mám dělat. My čekáme dítě, nevím, co mám dělat, já vůbec nevím, jak se o ně budu starat, vůbec nevím, co s tím dítětem budu dělat a já říkám, neboj brácha, to jsou úplně normální pocity, neznáš, nevíš, je to jedna velká neznámá, všechno ti řeknu, všechno ti vysvětlím, všechno ti ukážu a všechno to hlavně půjde přirozeně pak samospádem, že až ta situace nastane, uvidíš, jak se zorientuješ, ani nevíš jak. No problém je v tom, že můj brácha je hodně takový přírodňák, miluje hory, ticho. Tak, no, klid.
1: Takže všechno špatně.
0: No, ne, on byl vždycky jako hodně vážný na tu příru, takže fakt, jako můj brácha nikdy nejel na nějakou rodinnou dovolenou třeba z cestovní kanceláří. On jel třeba do Rumunska, procházel si hory, tam spal pod čirákem, jo? On to takhle prostě miluje, tu přírodu, a vždycky jako utíkal do té přírody, ale do takový tý tvrdý, jako jo, do těch, no, na Ukrajinu, tam, než byl konflikt na Ukrajině, tak projel celou Ukrajinu, jo? Takže on byl takovýhle spíš takovýho ražení. A najednou z něj bude otec. A je z toho takový celý nesvůj.
1: Řekla jsi mu, že mu tohle všechno skončí?
0: Řekla,
1: jo.
0: Chvilku byl ticho, ale já říkám, ale neboj brácha, jenom na 3 roky, pak zase se to všechno rozvolní, neboj se.
1: No, ale každopádně ty mu poradíš, ne, ty už máš s tím zkušenosti, pokud by tápal, tak víš a zasáhneš.
0: Už jsem zasáhla.
1: Už jsi zasáhla.
0: Už mi říkal, že přítelkyně má samozřejmě první trimestr, že končí. Emoce s ní coumají, že hormony, že je taková maková, a já říkám, brácha, prosím tě, ty budeš teďka 9 měsíců jako anděl, všechno sneseš, všechno odkejveš, všechno uneseš, jo, všechno utáhneš.
1: Ano.
0: A tak to prostě je. No takže já mám velkou radost, že vlastně, a on říká, máš něco oblečení, a víš se, já jsem taková, jsem všechno poschovávala, takže... Já doufám, že to bude ten chlapeček, ale on říká, tak je to tomu dítěti to jedno, ne? Když bude holčička v modrém, a říkám, on to asi mu je jedno, no, to je fakt, jako, no, tak to na tom nesejde. Takže všechno mám poschovávaný, zjišťoval kočárek, postýlku, tohle, no takže asi to taky tak děláte, že si dědíte nebo schováváte, nebo rodina si průběžně půjčuje nebo dědí kočárky a postýlky a zavěnovačky a nevím, co všechno možný. Takže já budu hrdá teta.
1: No, vidíš to. A třeba nejsi sama na severu Čech, kdo, no, bude teta, ne, nebo strejda, protože i spousta našich posluchačů zažívá tyhle ty krásné okamžiky. A pokud teda se to stalo i vám, tak se připravte na tuto věc. To je malé dítě.
0: Doufám, že brácha neposlouchá. Jo.
1: No, to bude časté, velice, až se to narodí. Ale jsou ještě hezčí okamžiky. Toto vyrovnává tady to.
0: Takže... To je výborný. My samozřejmě všem těhulkám přejeme krásný těhotenství, co nejjednodušší porod.
1: Ano.
0: A co nejhezčí chvíle s miminkem. Ať je tam víc toho smíchu, než toho breku. I když ten brek těch prvních měsících to prostě nezastavíš. To

0: tak to za to stojí. Opět Aradeček, já doufám, že vám to v životě za to stojí. Jako nám tady chodit do práce, poslouchat Hit Radio North Music, užívat si krásný sluneční dopoledne, protože život za to fakt stojí, i když se to nikdy nezdá.
1: Tady Luzka Ran, dopolední show LSD, Hit Radio North Music a pozor, teď to trošku jako musím maličko jako uvést na pravou míru celý, protože stal se šlendrián. Skandál.
0: Tak já tady filozofuju a ty
1: no,
0: to teď...
1: já to mám jinak. V botanické zahradě v Teplicích se prostě stal neuvěřitelný šlendrián. Nechápeme, jak se tohle mohlo stát. Je to do nebe volající, je to prostě skandál, bych řekl. Až, víš, Lucie. No, řekni
0: já
1: to.
0: Já vám řeknu, o co jde. Dostala jsem SMS-ku od bývalého, nebo na WhatsApp fotografii od bývalého ředitele botanické zahrady Petra Šíly, který aktuálně teďka šéfuje Krušnohorské divadlo v Teplicích a kultury v Teplicích. A poslal mi fotografii, kde je vyfocená květina. A u té květiny je cedulka. Tento strom vysadila dne 21.3.2024 mistr Lucie Schläger. Takže přátelé, já jsem na jaře, první jarní den, před 2 lety vysadila magnólii v botanické zahradě v Teplicích.
1: Ano.
0: A on mi poslal tu fotku a pod tou fotografií je napsáno: zajíc sežral Lucie Schläger magnólii.
1: Slyšíte to jako? Ty tam zasadíš a on jí sežere zajíc.
0: A já mu na to odepisu: hajzl jeden, přežije, myslím ta magnólie. A ředitel píše: spíš ne.
1: No, vypadá rozcupovaně, tak, takže opravdu
0: normálně
1: to...
0: ten kmen,
1: je úplně...
0: ten kmínek je úplně rozkousaný.
1: No, jako kdyby to
0: napadrť.
1: Sežral malý bobr.
0: No, přesně tak, jo, to vypadá.
1: No, tak to vypadá. No a tohle to nemůžeme nechat jen tak teda. V žádným případě.
0: Já prostě potřebuji, když tam neměla ochranku, ta magnólie.
1: No přesně, tak...
0: Prostě se security.
1: Takže za chvíličku zavoláme Petra Šíru a zeptáme se na to, protože on byl ředitel botanické zahrady,
0: ano.
1: Tak nám to může osvětlit.
0: A teď už není a je tam hned takovýhle bordel.
1: No právě, tohle... odešel a hned takhle, tak to teda ne.
0: Tak to ne, takhle.
1: To takhle nenecháme, za chvíli si na to posvítíme.
2: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia North Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hit Radio North Music.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelné zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
9: Mirá.
5: Rybičky.
9: Migové.
5: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
9: Harley.
5: Tomáš Klus.
9: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival.
5: To jsou hrady. www.hrady.cz.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
13: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
12: Jak jsou ty trampolíny velké?
13: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
12: Jsou trampolíny placené?
13: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
12: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton, Hit Radio Music, s váma vašo LSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: A v tuto chvíli řešíme skandál, který se odehrál v botanické zahradě v Teplicích.
0: Je to škandál.
1: Je to škandál, šlendrián, kde Lucie zasadila magnóly a tu okousal a dalo by se říct úplně zničil zajíc.
0: Tak a fotografii okousané magnólie mi poslal Petr Šíla, bývalý ředitel botanické zahrady v Teplicích, dneska ředitel Krušnohorského divadla a Domu kultury v Teplicích a my Petra Šílu máme na telefonu. Petře, zdravíme, ahoj.
1: Ahoj, Petře.
2: Ahoj do studia, hezký den všem posluchačům.
1: Tak, zásadní otázka zní, jak se tohle může v botanické zahradě v Teplicích stát, že tam vnikne zajíc a sežene magnólii?
2: No tak je to úplně přirozený, že jo, tak tam jsou kolem parky, takže je to nějaký přirozený teritorium. Nicméně mám upřesňující zprávu. Dneska ráno mi kolega, který to tam teď vede, poslal video z kamerového systému, že tam dokonce běhá i srnec, takže možná, že to sežral on.
1: Takže srnec nebo zajíc.
0: Jako chápeš, to, jak se může dostat do botanické? Já myslím, no, že tam máte ten velký plot, jako jo, no. Dobře. A jak se tam jako, tam je to oplocená ta botanická zahrada.
2: Je, no, no. Tak zajíc. Ten se podhrabe. A ten srnec, no, těžko říct, možná, že má pernici a je tam stále zákazník. Tak
1: Petře, tohle to byla jenom blbá magnolie třeba, dejme tomu.
0: Jak blbá? Tuhle magnolie jsem sázela vlastníma rukama. Ne,
1: ale víme, že tam v botanické zahradě jsou i vzácné kousky, vzácné květiny. To se jako nějak nehlídá, aby se nestalo, že vám třeba něco, co máte jenom tam, někdo sežere, okouše, zničí?
2: Hlídají to. Dokonce včera právě říkal kolega, že řešili odchyt toho zajíce, že ho vypustí někam na nějakou louku, kde bude moc okusovat všechno možné, jenom ne vzácný kytky. A už rozhodně ne magnolii Lucie.
0: Jako sviňák jeden ošklivej. Já jsem to tam tak sázela. On má celý ten kmínek tak okousaný, Petře. Myslíš si, že už opravdu...
2: To nepřežije.
0: Nepřežije.
1: Bohužel.
0: Takhle, já, Petře, mám pro tebe a pro posluchače ještě jeden takový point, jo, jednu takovou zprávu. Já se přiznám, že jsem kdysi s mým manželem křtila losici v Chomutovském zooparku. Hmm. Jo, my jsme tam nedávno volali, jak se má moje losice, a oni říkali, ježiš, no tak ta už je dávno mrtvá.
1: Zemřela.
0: Ta už zemřela, to už je dlouho.
2: Je.
0: Takže... A já vlastně jsem si tak jako uvědomila, že všechno, co pokřtím, všechno, co zasadím, nebo co prostě, kde se učil jsem, tak bez šance.
1: Lucie, vyloženě nosí štěstí. Petře, kdybyste potřebovali třeba nějak patronku divadla, Lucie se nabízí.
0: Ne, to by spadla střecha, neblázně.
2: Tak je to pravda, že divadlo schořelo před 100 lety. No. Tak,
0: že bych to pokřtila, ono by to...
2: Tak snad neskořízlo.
1: No snad ne. No my se tomu smějeme, ale není to moc legrace. Budeš muset hot loci novou magnoli zasadit, no.
0: Já nevím, má to ještě smysl vůbec?
2: Určitě. Nějakou náhradní výsadbu určitě.
0: Dobře, Petře. Jinak mimochodem, Petře, když už tě máme na telefonu, jakož to teď teda novýho, nebo už staronovýho ředitele Domu kultury Krušnohorského divadla v Teplicích, co nového takhle na půdě Krušnohorského divadla?
1: Na prázdniny třeba.
0: Kultura v Teplicích, jak to žije, jak je ve funkci, všechno se daří tak, jak má?
2: Hele, že je to skvělé, tak my jsme zvládli Lázeňskou, takový ten velký festival tady. Dneska tady končí Filharmonie festival, velkým koncertem se světovou hvězdou, s houslistou a je tam posledních 5 míst, jinak je vyprodáno. Mm-hmm. A pak začíná divadelní prázdniny, takže v divadle to bude trošku smutný, bude se tady malovat a tak, ale samozřejmě každý den v Teplicích se něco děje, takže pokud se budou posluchači nudit, tak určitě přijďte do Teplic a vždycky se tady něco děje. A když už ne, tak aspoň dobrý kafe tady dostanete.
0: To je pravda.
1: Hele, výborný, krásná tečka, Petře, my děkujeme, přejeme krásný jak prázdniny, tak celé léto a ať se prostě daří.
0: A taky budeme děkuju, se těšit.
2: Hezký léto.
0: Taky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Dám je to fešák a navíc umí skvěle zpívat Damiano David na hitrádu Nord Music. Vlastně i pánové si přišli na své, byl to velký hit, který jsme vám teď dali. Tady taky dopolední show LSD, Lucka Šléger, Dan Rakacký, přejeme krásné dopoledne.
1: A přátelé, je konec, je to za námi, naděje nám zhasly.
0: Ach jo, no.
1: Čeští fotbalisté v noci ukončili své trápení na mistrovství světa v Mexiku.
0: Ano.
1: Mexiko.
0: Mexiko a všichni už jedou domů, no. Bohužel. Jedeme z Mexika domů.
1: Jedeme z Mexika domů. Já teda bych chtěla ocenit jednu věc na tom všem. Že ten fotbal vůbec se nedotkl nějakých rodinných rozbrojů a tak, že vlastně my jsme vždycky hráli v takový časy ve 3 ráno, rozumíš, že to tu manželku nějak jako nelimituje, nejde chlap do hospody, rozumíš, jo. Nemáš jako, nemůže ti vysvětlit, že jde večer v pátek vlastně na pivko, protože
0: mnohý to manželka ani nevěděla, že ne, manželkouka ne, na fotbal, ne. Protože bylo ráno, takhle, hráli se 3 zápasy, pojďme si říct jako, no. Jeden byl ve 4, ten dnešní ve 3, ale jeden byl v 18 hodin. A to tam to se nepočítá. Všechny byly špatný, takhle. Bohužel
1: všechny
0: pro nás.
1: Byly asi špatný. Já jsem, víš co, já tomu fotbalu prd rozumím, jo. Takže jsem se ptala našeho kolegy Kamila Bílskýho, co vysílá v Padla a říkám, že to je velký sportovní fan, říkám, ano. Kamčo, to fakt je tak špatný, jak to všichni jako tak kritizují a on, je no, říká, je to takže, fakt hrozný. Takže ano. Asi se kluci nevytáhli.
0: No ne, tak myslím si, že na letišti je nikdo vítat nebude, až se vrátí.
1: Myslíš, že ani manželky?
0: Ani manželky asi ne. Ne, já to vůbec nechci schazovat, ale fakt to byla bída a možná i dobře pro nás, že už jedeme domů, že ta ostuda nebude ještě větší. Já za mě jako si myslím, že jsme tam neměli nic, jako co dělat.
1: Že jsme tam neměli vůbec jezdit.
0: No, myslím si to, no.
1: Ale kolik stalo peněz?
0: No to si, to mi je jasný, no.
1: Přesně. Ten bordel v téhle republice. Je, no,
0: a samozřejmě se nám podařilo získat taky hodnocení našeho týmu a vůbec zápasu trenéra Hnátka.
2: Neumíte si přihrát na metr? Hrajete nějaký trojuhelník jako Barcelona?
3: A co je Milan?
2: Vy jste se nedostali ani před jejich zařízení. Čí to byl nápad takhle promíchat sestavu?
3: Můj ne.
2: Ne?
3: Ne.
2: Nech jsem tu pásku.
3: Jakou pásku?
2: Tuhle.
3: Proč?
2: Už nejseš kapitán. Dělej!
3: Nedám, to je moje páska. Nedám. Nikdy.
2: Dělej!
0: No a je to za náma, tak možná snad někdy
1: příště. Tak kluci, pojďte domů.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
7: letní slevy právě odstartovaly.
6: Zažij léto naplno.
7: Když zábava,
6: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa,
13: Mira,
14: Rybičky,
13: Migové,
14: jdeme na Hrady.
13: 8 hradů,
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj

0: Boom, klep. Je tady 10:00. Tady není had, ale je to Robert, který chystá zprávy a teď se podíváme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase mezi Mostem a Lovosicemi u Skršína bude u Kranice probíhat údržba zeleně. A ještě na trase z Teplic na Most za Bílinou, tam budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
6: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10:00, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Program Nová zelená úsporám dnes v 10:00 otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem. Ostatní ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele, uvedl to premiér Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Daisy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Teplická nemocnice otevřela nové oddělení jednodenní chirurgie. Lůžková část oddělení jednodenní chirurgie byla kompletně zrekonstruována a nově tam najdete 10 standardních lůžek a jeden nadstandard. Dále prošly opravou prostory dvou operačních sálů, které jsou pro jednodenní chirurgie vyčleněny. Hlavně se zde budou dělat ortopedické výkony a také menší operační zákroky z oboru chirurgie. No a tenisté a tenisky budou i ve Wimbledonu pokračovat v protestech proti výši odměn, stejně jako při Roland Garros, omezí na minimum mediální povinnosti. Po zápasech během celého prvního týdne londýnského Grand Slamu budou někteří z nich k dispozici jenom na 15 minut. Na severu Čech dnes zase vedro, většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty až 35 stupňů Celsia a jak víte, bude i hůř.
0: Jsi to říkal moc smutně.
9: Na horách bude 27 až 30 stupňů, takže kdo se chce ochladit na horách, je to úplně ideální. 27 až 30, vyražte tam.
0: Ohlaďte se doma.
9: Já bych se potřeba ohladit. Pochopili jste, jakou mám nouzi.
1: My tě ohladíme.
0: Za malou chviličku. A taky pokračuje dál dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký. Robert to má za sebou, ale ještě se vrátí.
2: Hit Radio North Music.
0: A to proto, že byl včera na Duranech a my vás tam dostaneme a Robert nám řekne už za chvíli, jaký to bylo. Dobrý.
1: Neřeknu,
0: no tak.

0: Hit Radio Rock Music, Lucka Šlégr, Dan Rakacký, vaše LSD. Přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Tak a v tuhle chvíli, jak jsme slibovali, už je tady opět Robert, ale nejsou zprávy. Robert je tady proto, protože včera si byl v Praze na koncertě legendární skupiny, která se po 14 letech vrátila do České republiky, Duran Duran.
2: Je to tak?
1: Dojmy, pojď.
2: Dojmy, hele, řeknu ti to takhle, poloviční dojmy, taky půl a půl.
1: Jak je to možné?
2: Půlku koncertu jsem se nudil, když hráli takový ty neznámý a nový písničky, protože oni furt vydávají skladby a furt dělají nové věci a ty mě jako nebavily, ale ty starý pecky a bylo to vidět i takhle, já to vím úplně od začátku. Předkapela Vesna.
0: Jo, znáš to Vesnu? Dobrý, ne?
1: To známe Vesna.
2: Hrozná
1: ruga. To je ta básnička.
0: Ne, ne.
1: Říkala básničky, ne.
2: Takhle spousta lidí radši...
0: Ne, Vesna je Moravo.
2: Dobře, ano.
1: Já vím, ale Vesna je básnička.
0: Není básnička. Ne, prosím, to je svojost. To si pleteš.
1: Jo, to si pletu, no jo, vidíš.
2: Lucko,
1: to
2: teď mluvím já, prosím.
0: Prosím tě, musíš to uvíct na pravou míru.
1: Jo, promiňte,
0: Vesna není básnička.
1: Já jsem se spletl, ano, není
0: Vesna
1: to svojost.
0: Vesna je kapela. Dobře,
2: tak, Vesna je dívčí skupina.
1: Jsem hlupá.
2: Ženská skupina. Spousta lidí se šlo občerství, když oni zpívali.
1: Takže zpívala.
2: Ale měli tam i svoje fanoušky, ne, že ne? Mě to moc nebavilo, tak jsem šel radši na pivo, ale když jsem se po půl hodině vrátil, tak už se všechno připravovalo na koncert skupiny Duran Duran. Je pravda, že jsem vzal s sebou i svého 15-letého syna, který od nich zná jenom jednu písničku.
1: A
2: na něm bylo krásně vidět ty největší hity, protože to s ním něco dělalo, to ostatní ne. No.
1: Jako s tebou.
2: Jo, ale hele, začali hned tím prvním a největším hitem z 80. Wild Boys. Můžeš tam pustit ukázku?
1: Ty si nahrávala to ukázka, já pustím, samozřejmě. Aby posluchači vycítili ten koncert. Je to prostě na telefon, je to slyšet.
2: Jo, no. Jasně.

0: jenom pro představu. Byla k tomu i pěkná jako vizuální show taková. A pak hráli samozřejmě i ten jejich velký hit Ordinary World. To tam taky můžeš když tak dát ukázku.
1: Jo, můžu už teďko, on tak jo. To asi byly telefony, ne? Svítilo se.
0: Ano, svítilo
1: se. Já jsem si to myslel. A to jsou legendární hity tohleto, ale.
0: Jsou, dodnes je hrajeme, že jo? 90. hity. Ale prosím tě, ještě, co jsem chtěl říct.
1: Já nevím.
0: No, teď.
1: Já ti do hlavy nevidím, co chtěl říct, povídej.
0: No bylo to asi hodinu a 3/4. Je pravda, že už se do nich taky zakouzl zub času.
1: No jasný.
0: Jenom ten jejich bubeník, ten vypadá furt stejně, hele, 20 let pořád stejný a furt tam do toho mydlí a bylo to fakt skvělý.
1: Tak ten jako ty.
2: Taky zajímalo, jak to tam jako generačně bylo namíchaný, ti návštěvníci.
0: Ale moc mladých tam jako nebylo. Taky jako já, že někdo vzal svý syny a děti, ale jinak to byli spíš starší, tam, co jsem koukal.
2: Pochopil jsi, jak ten čas letí, veď, když jsi byl na tom koncertě.
0: Ano, a myslím si, že dneska už kluk poslouchá LPčko Duranu, starý, co mám doma.
1: Jo takhle, že jsi to ještě jako oživil.
2: A tak to je dobře, že předáváš vzkaz budoucím generacím.
0: Přesně. Je to dobře, určitě. A všechny, my tady dneska máme děti ze základky, tak by, já bych doporučil, aby šli na koncert Duran Duran. Ale já si myslím, že už to nestihnou, že už tady jako koncertovat nikdy nebudou.
1: Děti než vyrostou, oni umřou. Víš to?
2: Jak to?
0: To se možná může stát. No.
2: Já tady odmítám pracovat.
1: Proč?
0: Taky tady teď 2 měsíce nebudeš.
1: No, tak je to. Roberte, a poslední otázka, no. Když přijdu zase, půjdeš nebo nepůjdeš?
0: No, šel bych znovu.
1: Zase by si šel znovu. Jasně. Dobře, tak jo, tím bych to uzavřel.
0: Jinak počkej, chtěl jsem si koupit tričko, ale 1000 korun za tričko, kde bylo napsáno Duran Duran, mi přišlo hodně.
1: To ne, to je drahý.
2: To máš
1: drahý.
2: Tady na tržnici. V Teplicích, veď?
0: No já, na tému ho seženeš tak za 70 korun.
1: Já ti seženu Sandokana za to, jo?
0: Děkuju.

0: vámi Hitrádio Nord Music, tohle byla Zara Larsson, Lush Life na Hitrádio Nord Music a teď taky dopolední show LSD, Luzka Šlejk, Dan Rakacký, ale nejsme tady sami, už to tady padlo, je tady plný studio dětí.
1: No protože se blíží samozřejmě konec školního roku a vždycky ty třídy chodí někam na exkurze nebo na výlety a my jsme samozřejmě otevřeni na Hitrádio Nord Music úplně každému a všem, takže my jsme tady dneska přivítali žáčky.
0: Ano, exkurze, chodí se na nás koukat už,
1: no,
0: jako, to je hezký,
1: to je hezký.
0: Do zoo. Pojďte se podívat na dvě zvířátka do rádia.
1: Do muzea, ne, do muzea. Už jsme to, mumie.
0: Pojďme vůbec
1: dvě mumie.
0: Naše děti.
1: Takže máme tady dětičky. Dětičky, pojďte blíž k mikrofonu a představte se nám vaší školu, odkud jste.
2: Tak dobrý den, já jsem Tomáš Stejskal a naše škola se jmenuje ZŠ Vojnovičova a nachází se v Ústí nad Labem.
0: Krásně jsi to řekl.
1: Ještě máte něco připraveného o vaší škole? Tak povídejte.
3: Ahoj, já jsem Kristýnka, povím vám něco o naší třídě. Naše třída je 4C a někdy někdo zlobí, někdy ne, ale můj nejoblíbenější předmět je angličtina a vlastivěda je můj nejhorší předmět. Vlastivěda mě nebaví a angličtina to máme vtipnou paní učitelku, takže mě hodně baví. A přenechám vám slovo dalšímu.
0: Jo, tak záleží, vidíš to na paní učitelce.
1: Na paní učitelce, ano.
0: No. Tak pojďme další.
4: Dobrý den, já jsem Kristof Urbánek.
0: Co pak, Kristofe, tak zapomněl jsi, vej, teďko?
4: Ne. V 7.20 si jdu pro koloběžku a máme v 7.28 sraz s kámošem Pepou Vodičkou a jezdíme spolu do školy.
1: To je hezký.
0: Počkej, ty jezdíš do školy na kolobrndě?
4: Ano.
0: Fakt takhle, jo? To já vidíš, to já chodil pěšky.
1: Ale víš, co je hezký, jak se sbíráte vždycky z té ulice, ty děti, víš, že ty vyzvedneš, nebo ono tebe vyzvedne a pak jdete společně. Takhle jsme to taky my vždycky dělávali, že jsme se postupně v ulici nazbírávali a pak nás přišla tlupa do jedné školy. Takže jezdíš na kolobrndě, nikdy jsi neměl žádný úraz a hlavně nám řekni, že máš helmu, když jezdíš na koloběžce.
4: Mám helmu, žádný úraz se mi nikdy nestal.
1: Tak to je dobře.
0: Jezdíte opatrně, pecka. Pojďme dál.
3: Mě tatínek vozí někdy, v zimě mě vezl na bobech.
0: Počkej.
1: A jste z Ústí nad Labem, škola?
3: Jo.
1: Jo, takže to jste měli velký štěstí, že jste měli sníh takhle ve městě v zimě. Do koho máme tam další holčičku, pojď se nám představit.
3: Tak já se jmenuji Johana Babecka a řeknu vám něco o naší paní učitelce. Naší paní učitelka je strašně hodná a vozí nás na, nebo jako chodíme s ní na různé exkurze, na různé výlety a já jsem strašně ráda, že ji budeme mít i příští rok.
1: Tak a to je nejhezčí vizitka, ano, pro největší vysvědčení pro paní učitelku.
0: Ta bude mít asi sami jedničky, si myslím, za to.
1: A další máme tady ještě žákyni.
5: No takže, já jsem Barča a řeknu vám něco o naší školní jídelně.
0: Tak to se zjedná.
1: Tak to jo.
5: No, jako jídlo mi tam většinou nechutná. Nejlepší jídlo je buď to rajská s kolínkama, anebo sýrová omáčka.
1: A co je nejlepší jídlo?
5: No, právě rajská nebo...
0: Tohle bylo nejlepší.
1: To ta byla nejlepší. No. A nejhorší?
5: Koprovka.
1: No to je jasný. No. Nevím, kdo jí dětem dělá.
5: Ani hrachová kaše mi nechutná.
1: No tak to je taky jasný, veď. Že to ještě nepochopili v těch školních jídlnách za ty roky, že ty děti to vracejí a nejí to. A že by to prostě přestali vařit, že jo?
5: No. A máme hodnou paní kuchařku, takže... Když to odnášíme, tak nás většinou neserve.
1: Takže se na vás nezlobí.
5: Ne.
0: Takže si se to nejíte, ale na vás hodna. Skvělý. No,
5: jak kdy, jak kdy.
0: Jak kdy, jak kdy. My děkujeme za ty krásné slova tady, šlo vám to skvěle, ale protože je tady ještě polovina třídy, která nic neřekla, tak pojďme si udělat teď jako všichni, to počítám, řekneme vám ahoj, ať vás všichni slyšejí, všichni na severu Čech, co poslouchají Hitrádio Nord Music. Jste připraveni, děti? Jenom zařveme ahoj, jo? Takže 3, 2, 1, teď! Skvělý, děkujeme moc, mějte se krásně, hezký vysvědčení, ahoj!
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz. Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Taky nechcete končit léto větou.
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
17: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
20: CZ.
21: Připraveni na letní zážitky? Kvodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
22: Hit Radio.
23: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
24: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
25: Matracezahubičku.cz.
26: Hitradio.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: malé provokace normálně. Mexiko.
1: To je hit pro naše fotbalisty, myslíš?
0: No, tam...
1: Stereo, tam už není.
0: Domexikovali už jako.
1: My už jsme jeli domů a s váma pokračuje samozřejmě vaše LSD. Lucka s Danem, Hit Rád Not Music, krásný den.
0: Tak, děti ze školy nám odešly ze studia, už jsme to opět sami, ale i přesto mám tady další skandální odhalení. No dneska to je samý skandál, jako samý skandál. Prostě já to nechápu, co to je dneska za den, čtvrtek 25. června. A to skandální odhalení zní, dneska jsem se podíval kolegyni Lucii Schläger na ruku a zjistil jsem, že nemá snubní prsten, který nosívá vždy. Co se stalo ano. Po víkendu s manželem na Santorini? Vysvětli nám to?
1: No, Bulvár to ještě neví, tak já to tady nechci říkat. No, ty jsi všímavý, samozřejmě.
0: Já jsem všímavý.
1: Jsi velmi všímavý muž. Má to pro tebe nějakou...
0: No ne, já to chci, aby posluchači... Tak
1: konečně jsi tu nedala ty prstínky.
0: No, no ne, jako já takhle jsem to nemyslel. Zase
1: odsamseď, viď? Ne, takhle. Řeknu ti to pravdu, řeknu vám to pravdu. Není v tom žádná velká aféra. Byli jsme s manželem na Santorini a jeli jsme se tam koupat do nějakých hot springs, kde je voda plná železa a nám řekli ty námořníci, ať si sundáme všechny šperky, co máme, že bychom je mohli mít poškozený.
0: Aha.
1: Takže já jsem si sundala všechny šperky, dala jsem si je do peněženky a přiletěla jsem bez šperků do Prahy a říkám, ty, když takhle, ty nevíš, co to dá za práci po 11 letech sundat některé prstýnky?
0: Nevím, nikdy jsem ho
1: jako,
0: neměl.
1: No, je to tak jako přibereš, že jo, ještě to léto, tak ještě takový zavodněnej. Tak jako byla to velká dřina to sundat. Já jsem si říkala, ty, když už jsem to konečně sundala po takový dlouhý práci, po takových těžkostech, tak já si ho odnesu na vyčištění.
0: Jo, takhle,
1: takže jsem si, a oni mi tam už chyběli nějaký kamínky, něco, takže mi to pan klenotník dá dokupy moje prstýnky a on mi říká, dokdy to potřebujete, nespěcháte? A já, ne, nespěchám. A pak mi to došlo a já, vlastně, víte co, my jedeme s manželem do Varu na filmový festival.
0: Ano.
1: Oni ty bulvární novináři jsou takový svěňáci.
0: Jsou taky všímaví.
1: Přesně, a já říkám, já než abych zbytečně tady živila něco, co není, tak možná by bylo lepší do toho 3. července to jako zvládnout, jako udělat.
0: Takhle. A Lucie, takhle upřímně, prosím tě, ale fakt upřímně, vůbec nehledej v tom žádný jinotaje, ale bez toho prsínku, jak se cítíš, je to taky volnější, co?
1: Jo, dneska už jsem mrkla na dva chlapy.

0: mistr zmizení. To byl Houdini. Znáš Houdiniho?
1: Slyšela jsem o něm, ano, ano, mistr zmizení.
0: Vždycky, když někdo uteče z party, tak se říká na Houdiniho. Ne, neřekneš do, na skládanou a zmizíš, prostě na Houdiniho.
1: Tak to dělá můj manžel, to dělá můj manžel pravidelně, takový Houdini.
0: Tak je Houdini, no.
1: On je takhle z baráku zmizí a jo, jenom volám, on tam není.
0: On to dělá i doma, jo.
1: No, no, no, takový kouzelník.
0: Tak Dua Lipa, Houdini, za námi s vámi Hit Radio Nerd Music, díky, že posloucháte i ve čtvrtek. A no, to si ještě řekneme, co je čtvrtek, teď to rozebírat nebudu. Pojďme na jídlo, protože
1: pojďme na pátek.
0: Máme na pátek vlastně, no.
1: Pojďme na pátek, skočíme pojďme na pátek. Ze čtvrtka skočit na pátek, protože zítra, přátelé, hledáme náš úplně poslední tajný oběd, kdy rozdáváme 2000 korun do Michael's Bistra.
0: Tahle ta soutěž je hodně oblíbená mezi vámi, protože nadlábnout se za 2000, pojďme si říct, to už je velký dlamanec. A no.
1: A hlavně Michael's Bistro má skvělý občerstvení. Oni dělají takovou tu zdravou stravu, trhaný maso, tuňáka, ryby, lososa, pokéčka, takový ty tacos, jako jo. Mají toho opravdu velkou škálu samých zdravých, dobrých, vydatných asi tých jídel.
0: Je to vlastně takový, oni říkají bistro, nebistro. A pokud byste třeba se vám nepodařilo vyhrát, tak vůbec nemusíte být smutný, můžete si dát baštu klidně i sami, protože pobočky Michael's Bistra najdete v Teplicích, Bíleně, v Ústí nad Labem a taky u jezera Most. A pojďme ještě k té soutěži, jak to probíhá. Zítra dopoledne vám budeme dávat nápovědy. Budou tři a na základě těch nápověd vy budete hádat, na jaký tajný oběd my myslíme.
1: Jedno tajné jídlo. A když to uhádnete, napíšete na 37 39 958 a toho správného, nebo to správné odpovědi se nám takhle hezky namíchají do počítače. Vylosuje se nám jeden, tomu my voláme a získáte zítra 2000 korun do Michael's Bistra a je to úplně poslední oběd, protože jsme soutěžili celý červen. A bylo vás hodně.
0: No,
1: bylo to skvělý.
0: Mraky.
1: Bylo vás mraky.
0: Až je mi líto, že nemohli vyhrát všichni.
1: To by Michael's Bistro zkrachovalo.
0: Ale to nejde.
1: Protože vás bylo opravdu spousta.
0: Tak zítra bude mít šanci jeden z vás. Buďte s námi a poslouchejte nás. Startujeme v 9 dopoledne.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Šediny? Zapomeňte! GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. Vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: s vámi Hit Radio Nord Music. Hunter X, Golden na... je to 11. hodina. Lucie kouká, ne, tu dopolední show LSD. A teď taky Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D7 mezi 45. a 50. kilometrem ve směru na Chomutov budou u hranice probíhat údržbové práce. No a se zdržením i dneska musíme počítat v Bílině v obou směrech. Opravuje se tam silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení, pro jednoho slavnostní okamžik, pro druhého stres. Známky by ale rozhodně neměly být zdrojem strachu a tlaku. Jak ty děti podpořit, řekne za Unii rodičů Angelika Gergelová.
7: Určitě doporučujeme s těmi svými dětmi být. Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
1: Jde totiž opravdu jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. Historická vedra budou v následujících dnech vrcholit, den po dni se bude oteplovat a o nadcházejícím víkendu budou maxima stoupat až ke 40 stupňům. Vlnu veder by měla ukončit pondělní studená fronta a teploty začnou klesat. Koncem příštího týdne by mělo být kolem 25 stupňů a mělo by také více pršet. Ze zoo v Ústí nad Labem si nově můžete odnést nejen zážitky ze setkání se zvířaty, ale také originální fotografickou vzpomínku. V prostoru u dolní pokladny byl nově instalován samoobslužný fotokoutek, kde si můžete jednoduše vytvořit vlastní fotku. Hotovou fotku si můžete stáhnout přímo do mobilu a nebo si ji nechat vytisknout. A ještě připomínám, že čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 do vyřazovací fáze. Naši nepostoupili. Na severu Čech čekáme dneska většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 32 až 35, na horách až 30 stupňů Celsia.
8: Byl Robert, zprávy počasí, 11. hodina, pokračuje pochopitelně vaše LSD, Lucka s Danem, dopolední show.
6: Hit Radio Nord Music.
0: A už za chvíli tady uděláme podrobnou analýzu toho, co je čtvrtek. A to jste netušili.
8: No to
0: buďte
8: jsem teda
0: u toho.
8: To má analýzu.
0: Analýzu.

0: Hezký čtvrtek, zítra Nerd Music.
1: Co? Hezky to začalo, zkus pokračovat dál teda.
0: Mně se seběhly tři myšlenky najednou.
1: To se stává tady.
0: To se stane jenom ženě, že ano. Tři.
1: No, tak to
0: se třeba muži nestane nikdy. No. Každopádně.
1: Počkej, vše, jaký to byly myšlenky?
0: Říct, LSD, Lucka s Danem, krásný čtvrtek, posloucháte jitra Nerd Music a chtěla jsem to říct dohromady.
1: Všechno dohromady.
0: Takže jsem to teď zvládla. Tak.
1: Tak je vidět, že to je poslední hodina, tak je poznat, že je venku strašný vedro.
0: Já už nemůžu.
1: Má to nějaký následky, ale pojďme k tomu, co se bude dít, protože tady mám napsáno, to jsem měl říct ty jako původně, jo, takže já to vím za tebe. Dnes startuje úplně historicky první mistrovství světa kolečkovým krasobruslení. Nebo ne? Počkej, tak dáme to taky. Takže počkej. Tak.
0: Dáme si to trošku jinak.
1: Ty jsi mě úplně rozhodila.
0: Já jsem mě se možná setkali tři myšlenky.
1: Ten čtvrtek vlastně jsem měl říkat, že jo.
0: Mě se setkali tři myšlenky najednou.
1: Co mi tady
0: ale Dan je zmatený víc než já.
1: Ne, já to měl tady špatně přetočený.
0: To jsou ty vedra, viď?
1: To je náš jako,
0: jak jsi říkal.
1: Tady máme takový dokument, kde máme napsaný témátka a já to měl o políčko dál, než jsem měl být.
0: Tak se pojď o políčko vrátit
1: takže,
0: a pojď.
1: Pojďme to udělat celý znova.
0: Tak jo, prostě vrátíme. Tohle jste prosím, tohle jste vůbec nikdy neslyšel.
1: Jsme to vymazali.
0: A začneme znova. Krásný čtvrtek, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, hitra Nerd Music. Děkujeme, že jste s námi.
1: Ano, a před malou chviličkou jsem sliboval, že budeme dělat analýzu toho, co je vlastně čtvrtek, protože dneska máme čtvrtek, 25. června, a jelikož se už blíží ten víkend, je to na nás poznat, ano, omlouváme se za sníženou kvalitu vysílání momentálně, ale pojďme si udělat analýzu toho čtvrtka. A já to vůbec nevěděl, na to mě upozornil náš kolega dole z obchodního, náš Jarda, který mi to říkal už minulý čtvrtek, ale já to zapomněl, tak chci to říct dneska.
0: A co, je jo? Na čtvrtku tak speciálního?
1: Je to speciální.

0: čtvrtek je malej pátek. To se říká, ale pozor, to
1: pokud... se říká,
0: počkej,
1: to se ví.
0: Počkej, ale to není celý ještě. To se říká, to každý zná. Čtvrtek je malý pátek a Jarda k tomu dodal a ještě menší sobota. To je dobrý, ne?
1: Tak tahle ta odborná analýza. To byla analýza, jo?
0: No tak nějak, jak jsi to řekla. Tak nějak bych to možná
1: zhodnotil. Ty jsi patolízal.
0: Taky, no ale je to pravda, ne? A je to hezký.
1: Já jsem vždycky čtvrtek měla ráda, protože když jdete něco vyřídit na úřady, někam, kamkoliv, čtvrtek je nejlepší den na to zařizovat důležité věci, protože ve čtvrtek už mají všichni lepší náladu.
0: Já myslel, že nejlepší v těch úřadech jsou jenom pondělí, středa.
1: Ne, teďka už otevřeli čtvrtky. Některé, jo. Samozřejmě, aha. Některé ne, tak když jdeš v pondělí, takhle jsi radši ve středu, veď, než v pondělí.
0: No samozřejmě. Středa.
1: Pondělí nikam nechoďte, prosím vás.
0: Pondělí, to ne. Pondělí.
1: Tam vám nikdo nevyhoví.
0: Tam narazíte v pondělí, bacha.

0: upřímně za mě aktuálně v těchto dnech top song. Já ho miluju.
1: Já se do něj úplně zamiloval, jsem chtěla říct, že se do něj zamiloval.
0: Věřím, že i vy, protože to je úžasný spojení. Eva Farná, Miraj, spojenej si a ten text je úplně úžasný. No fakt, furt to mám v hlavě, proukám si to, v autě si to pouštím a jakmile to hraje, tak to pouštím naplno. Tady je Hit Radio Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký.
1: No přátelé, a dneska startuje úplně historicky první mistrovství světa v kolečkovém krasobrusení v České republice. Mně to tady 14. ročník, ale poprvé v České republice
0: jsem slyšel někde tady
1: hostíme
0: to.
1: Mistrovství světa v kolečkovém krasobruslení. Já jsem se nad tím teda zamyslela, o tomhle sportu se ví samozřejmě málo. No. A vůbec teďka bych říkala, že ty kolečkový sporty se začínají jako... I hokejisti třeba v Litvínově je přes léto inline... položená inline jako podlaha.
0: Ano.
1: A na té hale, kde se přes zimu hraje hokej, hokejisti Litvínova, tak tam jsou inline brusle a chodí tam kluci ve volném čase si zahrát jako takový inline hokej.
0: Jako je to aktuálně asi i moda, protože já osobně chodím taky na inliny, na Matildu Mosteckou, kde často jezdívám. A pozor, když jsi zmínila to kraso bruslení, ono se tomu říká krasokolečkování, myslím, odborně. Mm. Opravdu ale jako, to si nedělám legraci. Nedovedu si představit na těch kolečkových bruslích ještě dělat krasobruslení, protože já mám co dělat, jet tu inline dráhu, ale o víkendu se ve Vysoký Peci u Jirkova bude konat World Cup a to je zase brusle, inline brusle a slalom. Jezdí na inline bruslích z kopečka slalom. Chápeš
1: jako,
0: to?
1: Jako, že jdeš po asfaltu?
0: No, po asfaltu, ano, a slalom. Na inlinech, jo.
1: A mají nějaký brnění na sobě, ty lidi.
0: Asi zřejmě, ano, si myslím, že jako. Takže hele, kolečkové brusle všude kolem nás, inliney, kam se podíváte. A mi tak napadá, že vlastně záštitu nad celou tou federací, anebo takhle, čestným prezidentem této organizace a záštitu nad těmito kolečkovými sporty by mohl převzít Petr Kolečko.
1: Určitě.
0: Ty ho znáš,
1: Já ho znám.
0: Tvůj kamarád, řekni mu
1: já
0: to.
1: Já mu to navrhnu. Počkám, až budeme mít sobě tak tři vínečka, jo?
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
4: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: za námi Daša, Austin, 11.36, posloucháte Hit Radio Nord Music, tady je dopolední show LSD, Dan Rakacký, Luzka Šlégr, přejeme všem krásný čtvrtek.
1: A už jsme o tom mluvili, přátelé, právě teď se v České republice děje něco opravdu velkého a vlastně ve světovém měřítku i unikátního. Dneska totiž startuje mistrovství světa v kolečkovém krasobruslení, a to konkrétně v Chebu. A my už na telefonu máme předsedkyni kolečkového bruslení a taky pořadatelku mistrovství světa v inline krasobruslení, paní magistru Moniku Škorničkovou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak řekněte nám přece jenom, je to asi první ročník, kdy se koná mistrovství světa v inline krasobruslení vůbec v Česku, je to tak?
2: Ano, je to pro nás velká čest s tím, že jsme loni v září požádali o toto privilegium s tím, že nám bylo přiděleno a už od října děláme takový přípravy, který prostě vyvrcholí zítra. Mm-hmm. Dneska probíhají neoficiální tréninky s tím, že slavnostní zahájení je zítra v 1:30 a vlastně ráno v 8 začíná už soutěž.
0: Já bych si chtěl ujasnit jednu věc, no, já už to tady zmínil, to jste ještě ale nebyla na telefonu. Já jsem slyšel, že se tomu říká i krasokolečkování. Je to té krasobruslení nebo krasokolečkování?
2: Je to kolečkové krasobruslení.
0: Tak takhle, aha.
2: A opravdu, když se koukáte jenom na postavu až po boty, tak nepoznáte, jestli krasobruslí na ledě, anebo samozřejmě v tělocvičně, to vidíte to okolí, ale ten pohyb je zcela takový adekvátní a prostě je to nový druh sportu, respektive u nás.
1: A na kterých,
2: světě už to docela frčí.
1: Na kterých bruslích se tam jako jezdí, to mají ty čtyři kolečka, nebo mají taky v řadě, jako jsou vlastně nože?
2: Tady tohleto mistrovství se koná na inlinech, ale v České republice vlastně máme i rollery, ale tato organizace VISA, která pořádá, respektive nás pověřila pořádáním tohohle mistrovství světa, tak je pouze pro inline, pro subruslení.
0: Vy jste říkala, že jste požádali byste to mohli pořádat. Jak je složité a jaké podmínky musíte splnit, aby se to tady mohlo uskutečnit?
2: Museli jsme odprezentovat město Cheb, museli jsme udělat prezentaci s tím, že kde se to bude konat, jaký povrch, že splňujeme podmínky technické, to znamená prostor, velikost prostoru, a měli jsme konkurenci Italy, což docela jsme byli potom rádi, že jsme nad nima vyhráli, protože Itálie je taková meka už tady toho sportu a většinou Italové a Španělé vyhrávají.
1: Já vám něco prozradím. Já jsem byla v roce 2005 na kdysi nějaké soutěži Miss World a tam byla Italka, která jako volnou disciplínu na soutěži Miss Talent měla právě kolečkové krasobruslení, kdy vlastně předváděla tu jízdu normálně ale ona měla teda ty čtyři kolečka na těch botičkách a normálně regulárně tam bruslila a já na ní koukala jako blázen před těma 21 lety a vidíte, tak oni už ty Italové dávno byli napřed tenkrát. Oni už začínali vlastně s tím sportem.
2: Je fakt, že my jezdíme 5 let tady po těch mezinárodních závodech a i za těch 5 let se to neskutečně zvedlo jednak počtem dětí a jednak úroveň je obrovsky prostě v nárůstu, takže bych byla ráda, kdyby jsme v České republice mohli tento sport šířit a rozšířit, protože prostě je to krásný.
1: Tam se dělají třeba tento sport i jako, no mají krasobrusleři, který prostě slezou z ledu, je jim to líto, že nemají třeba ten led a jdou si třeba zatrénovat nebo i dokonce jako zasoutěžit v tom kolečkovém krasobruslení?
2: Ano, je to prostě tak, já osobně jsem k tomu přistoupila tak jako doprovod, nebo že to může pomoct technice a prostě, protože na tom povrhu to neklouže tolik jako na ledě, musíte se víc odrážet, je tam potřeba větší dynamika do toho pohybu, takže si myslím, že krasobruslařům to může pomoct. Samozřejmě jsou tam rozdíly v tom technickém provedení, ale děti vždycky po 5-10 minutách vidíte, jak najednou už to nacítí ten pohyb, že to je malinko jiný, ale je to výhoda, když přijdou z krasobruslení.
0: A mě by zajímalo, zdali to dělají i muži.
1: Nebo pár, takový ty sportovní páry, taneční páry, muži, ženy,
2: úplně,
1: má to všechny stejné disciplíny.
2: Tak má, ano. I synchro, máme tady i synchro skupiny.
0: Wow.
1: Synchro skupiny, to musí být krásná show ve finále.
0: Tak akvabely, no něco.
1: Pojďte, nechám to klidně na vás, pojďte pozvat lidi, pokud chtějí vidět vlastně úplně první mistrovství světa v kolečkovém krasobruslení v Chebu. Startuje tedy zítra, jste říkala? Kde, kdy?
2: Od 8 hodin startují soutěžní kategorie s tím, že jedeme v pátek do 20 hodin. V sobotu je to ještě déle asi až do 22 hodin a v neděli končíme ve 14 hodin. Bude to fakt nebývalá už teďko ty děti, které tady trénují z Nové Kaledonie a prostě z Polska a je to prostě taková já mám ráda děti, když sportují a když se fandí na zem. Už teď při těch tréninkách vidíte, jak tam ta atmosféra je prostě taková ta pohodová, jo. A rodiče tleskají a vlastně je to takový fajn. Ať přijdou diváci se kouknou, protože je vztáhne i ta atmosféra, protože je to sice sport, všichni závodí, ale třeba v tom krasobruslení jsem tohle při tom sportu těch dětí, vím, že teď na mistrovství světa to bylo fantastický v Praze, ale při tom sportování nebo při tom krasobruslení dětí tu atmosféru tam takhle nezažíváme.
0: Prostě bude to podívaná, takže zveme všechny. My vám moc děkujeme za krásné informace.
1: Do Chebu
0: samozřejmě, ano. A já vám říkám...
2: Sportovní areál Lokomotiva.
0: Já říkám, my ty Italy doženeme. My ty Italy doženeme.
2: My se o to snažíme.
1: Držíme vám prsty. Ať se vám samozřejmě daří, ať se vám daří propagovat vlastně jakýkoliv sport, je to kolečkový sport, v tomto případě kolečkové krasobruslení, ať děti co nejvíce sportují, ať mají co nejvíce přátelských vztahů, vazeb a samozřejmě ať se vám vůbec podaří ta podívaná tento víkend v Chebu a vůbec, ať se to mistrovství světa zadaří. Děkujeme moc a budeme se těšit.
2: Děkujeme taky.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, nashledanou a děkujem.

0: Tak tenhle ten hit od Bon Joviho jsme dlouho neslyšeli. Runaway, pecka z dob dávných.
1: Výborná.
0: Výborná, dokonalá. Jsme rádi, že jste s námi. Hit Rád North Music, Lucka Šlek, Dan Rakacký.
1: Jsme ve finále. Já to nechtěl říct, ale
0: to
1: musím. Uteklo to dneska strašně rychle. Věříme, že i vám v práci to takhle rychle utíká. A pokud ne, tak buďte dál s Hit Rádem North Music. My to zařídíme, protože za chviličku srdcovky, odpoledne Kamil a odpolední show Padla. No ale ještě než úplně odejdeme, tak vám chci říct, že náš nový Instagram Hit Rádem North Music přetejká soutěžema a máte tam prostě možnost zaprvé vydělat. No jenom na tom vydělat, protože aktuálně je tam ještě možnost vyhrát si 10 000 na palivo na prázdniny zdarma. Takhle, 10 000 na palivo a pak budete jezdit zdarma. Mm-hmm. A pozor, ta soutěž bude vyhodnocena už zítra, takže poslední možnost naskočit na náš Instagram.
0: Poslední zda na Instagram.
1: Můžete vyhrát 10 000 na palivo na prázdniny, buď benzín nebo naftu. Stačí teda sledovat náš Instagram hitradio_northmusic. Ještě jednou opatrně a pomaličku hitradio_, to je takový to dole, ta čárka.
0: Ano.
1: North Music. A kromě toho je tam ještě jedna soutěž, protože tuto sobotu do Prahy dorazí tahle parta. One Republic. Oni budou na Letňanech teď sobotu a máme tam soutěž o lístky na One Republic na našem Instagramu. Lucie, pojď, Lucie už nemůže, co tady směje. Nevím čemu, co tě rozesmálo tak? Ta čárka tě rozesmála.
0: Ta čárka dole.
1: Takže.
0: Ta čárka je vždycky dole. Hit Radio podtržítko North Music.
1: Teď jsem to teplé pochopil. Ježiši Maria. Takhle to bez sebou myšlení.
0: Tady takhle nemůžeš vysílat, poslouchaná se malý děti.
1: Takhle jsem to nemyslel. Já jsem chtěl jenom, aby viděli, jaký znamínko tam mají dát.
0: Ano.
1: Tak už to nebudu říkat. Takže náš Instagram. Za prvé. Pohonné hmoty za 10 000 korun, zítra finále, anebo lístky na sobotní koncert One Republic, Hit Radio, podtržítko, North Music, běžte tam
0: tak.
1: A držíme palce. Jo, tak, Lucie, co ty máš v té hlavě, ty furt na to myslíš?
0: A ty se na mě tak se šibalsky podíval a řekl si, to je ta čárka dole.
1: To bylo tak nevinný.
0: A já říkám, proč na mě tak kouká.
1: To bylo tak nevinný.
0: A pak mi to došlo.
1: Mně to došlo, si se pozdějiš.
0: Přijeme vám každopádně krásný čtvrtek, ať máte tak veselé jako my tady na Hit Rádio North Music.
1: A s čárkou dole se loučíme zítra od 9.
0: Zítra
1: se těšíme.
0: Na startu.
2: Ahoj. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Divadelní piknik v Mostě je tady. tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
7: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase mezi Mostem a Lovosicemi u Skršína. Bude u Kranice probíhat údržba zeleně. No a se zdržením i dneska musíme počítat na průtahu Bíliny v obou směrech. Opravuje se tam silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On Air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Program Nová zelená úsporám se vrací. Dopoledne začal příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena jen zranitelným domácnostem v programu Light. Ostatním domácnostem Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Oficiální e-shop pro nákup dálničních známek nově funguje pod státní doménou gov.cz. Změna má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit nás před nákupem na podvodných stránkách. Pokračuje Radka Nastoupilová z Centra dopravních informačních systémů.
8: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edálnice.gov.cz v prohlížeči.
7: Původní adresa edálnice.cz zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, a to v oblasti západně od Caracasu. Zemřelo nejméně 32 lidí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích. A teď ještě něco z regionu.
9: Uzavírka Trnovanské ulice v Teplicích se odkládá. Původně měla být už tento týden uzavřena, ale došlo k posunu a tak se frekventovaná ulice na sídlišti Šanov 2 uzavře od 1. července. Stavební úpravy u bývalé diskotéky Palm Beach mají zlepšit dopravní situaci v ulici a hlavně zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: Na severu Čech dnes očekáváme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 32 až 35 na horách, tam to bude 27 až 30 stupňů Celsia.
11: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je tady poslední čtvrtek školního roku 2026, 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, taky dobrou chuť k obědu. Jak vy to máte v životě? Dokážete se nad něčím jako jenom tak povznést, říct si, no a co, tak se stalo, prostě a jdeme dál? Někdy je to strašně důležitý, jo? Povznést se nad tím, zvednout se a jít dál. A platí to obecně v tom životě, platí to samozřejmě také i ve vztahu, platí to ve výchově našich dětí, často v Česku, bohužel i v politice, no a po včerejšku i ve fotbale. Jedeme domů s jedním bodem, moc jsme toho neukázali, ale zase jsme se tam dostali, na rozdíl třeba od takové Itálie, která už tam nebyla třikrát po sobě na mistrovství světa. Takže vlastně jako OK. Tak jsem přemýšlel, jakou srdcovku si dáme jako číslo jedna. A našel jsem geniální hit, který přesně o tom zpívá. Jak je důležitý se prostě povznést, vstát a jít dál. Lighthouse Family, Lift It.

0: takhle šíleném vedru nemá cenu kamkoliv spěchat. A proto i Lighthouse Family a Lifted je srdcovkou číslo jedna. Tohle je vyloženě pohodová věc. Tohle potřebujeme. V tomhle rytmu ideálně dneska celý den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio a jak se máte dneska? Já vím, je horko, nemáte chuť k jídlu a od pondělí budou děti doma a vy ještě pořád nemáte zařízený hlídání. Takže lepší už to být nemůže. naprosto rozumím. Na to se dá říct asi jenom ups. Taký oblíbený slovo. Možná slovo roku 2026, jo? Nebo možná citoslovce. Ups. Hele, na rovinu, v dospělosti je každý naše ups docela složitá životní situace. Ale když jsme byli jako děti, no tak jsme mohli udělat jakýkoliv ups. Mě to baví. Ups. A oni to za nás rodiči vyřešili, že jo? Tak se pojďte pochlubit na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. Jaký průšvih jste kdy udělali jako děti? A co vám prošlo a z jakého vašeho ups byli vaši rodiče rozžávení do běle, jak se říká. A já vám k tomu, mezi tím, co budete posílat zprávy na WhatsApp, anebo klidně hlasovky s vaším příběhem, dám další srdcovku a našel jsem z roku 2001 Blue Cantrell a její úplně první debutový hit, kterým se proslavila po celém světě. A jmenuje se, to neuhodnete, Ups. Tak tady je na Hit Rádiu.

0: Jestli patříte mezi opravdový znalce, tak jste poznali INXS, hit, který se jmenuje Original Sin. Ne jakože originální syn, ale originální hřích. A vlastně to se nám docela hodí i k dnešnímu tématu našich srdcovek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na váš originální hřích z dětství se totiž dneska ptám. Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše průšvihy z dětství. Tak mám tady spoustu zpráv, kdy jste něco ukradli v obchodě. Dokonce tady hezká vzpomínka, a to od Patrika, který píše, že tenkrát u nich na sídlišti v potravinách čmajznul nějaký žvejkačky a že to bylo v době, kdy poprvé nainstalovali kamery, protože tenkrát to bylo začátkem 90. let, takže to nebylo běžný. A

kamery nainstalovali teda do těch potravin a hned ho teda vyčápli, vzali si ho dozadu do takové místnosti a volali potom rodiče, zavolali policajty, no a nakonec to bylo kvůli jedním žvejkačkám. Dopadlo to tak, že ještě dneska si občas nemůžu sednout na zadek, jak si to pamatuju. Chápu. Další zpráva. Čau, moje největší ups v dětství bylo, když jsme byli s rodičema vybírat akvárko. A já jsem běhal po krámu a drcnul jsem do jednoho a schodil jsem ho na zem. Bylo prázdné, ale sklo úplně všude. Zázrakem se nikomu nic nestalo. Máma mě nejdřív málem strachy umačkala a když viděla, že mi nic není, tak mě pak zmalovala zadek. Zdraví Libor. Dokonalý, dokonalý. Tohle má prostě všechno. To je přesně naše dětství v těch 90. letech. Rodiče se u nás oprávněně strašně báli. A když pak viděli, že jsme v pohodě, no tak nám prostě zmalovali zadek. No, tak to prostě bylo. Vanessa Amorosi, srdcovka číslo 4.

0: A tohle od Michaela znáte? Gone Too Soon. Ve 12 hodin 23 minut. Srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak snad vám udělala radost, tohle byl rok 1991 a vzpomínka na album Dangerous od Michaela Jacksona. Trošku jsem zvolnil tempo, protože přeci jen v tomhle šíleným tropickém vedru, tak je důležitý umět také zpomalit. A někdy tak musíme jako zastavit a rozdychávat některé věci. A dnešní téma v našich srdcovkách, tak byly vaše průšvihy z mládí, z dětství. A díky moc za všechny ty zprávy. Velmi často, jako jsem říkal před chvíličkou, to byly nějaký malý krádeže, ať už to bylo na vesnici, v těch malých potravinách, anebo potom i na sídlišti. No a samozřejmě pozdní příchody domů z diskotéky a tak podobně. No a Filip poslal hlasovku.
2: Ahoj, no tak já si pamatuju, že když jsem byl malej ve školce, tak mamka hrozně ráda poslouchala Luci. A bylo to zrovna v období, kdy vyšel Medvídek z Bogoty. A já jsem, protože jako dítě jsem tomu nerozuměl, tak jsem myslel, že to je prostě o Vánocích, Medvídek, je tam sníh, jsou tam pejsci. No tak jsem se to tak jako ve školce zpíval, pak jsem to začal jako učit všechny ostatní děti, no a pak najednou do školky začali chodit naštvaný rodiče, protože jim děti doma zpívali Medvídka z Bogoty, takže tohle to byl takový můj průšvih, ale nějaký problém z toho nebyl, spíš se nad tím jako všichni tak zasmáli. Ahoj Filip.
0: Filo, díky moc za tvoji hlasovku, tohle je krásný, jo? Tohle je super, do rádia naprosto ideální, Medvídka, možná, že bych ti ho i zahrál, kdyby včera nehrál to Mariah Carey, ale jako krásný příběh. Já měl něco podobného, akorát u nás ten byl Medvídek, ale Průša je uchyl, písnička. A taky to úplně jako doma neprošlo. Takže i díky za tuhle tvoji hudební vzpomínku. No a za chvíli nás čeká srdcovka na přání. Co to bude? Že by to byl ten Medvíde? No, ještě uvidíme. Máme 10 minut. Kdybyste chtěli slyšet něco jiného než Medvídka, dejte vědět na 777-937-777. A kdybyste chtěli slyšet toho Medvídka, tak to klidně napište taky. Já to tady nějak vymyslím. Za chvíli na Hit Rádiu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete si.
6: Náplně hned.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
1: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka mezi 12 a 13 a ta je na vaše přání. Nebude to teda nakonec medvídek, ale mám tady od Patrika zprávu, který píše: čau, dělám v kuchyni a zažívám tady brutální peklo. Mám pocit, že se smažím, grilluju zaživa. Trošičku prostě jako peklo. Asi 90 stupňů Celzia. A hned jsem si vzpomněl, jak jsme na střední poslouchali Nellyho Hot in Here. A přesně takhle já to tady mám, prostě horko. Tak jestli bys to mohl zahrát pro mě a pro všechny lidi v gastru, především v kuchyni, co se teďko momentálně pečou zaživa, jako já tady. Díky moc, zdravím Páťa. Tak Páťo, jasně, proč ne? Srdcovka na přání letí k tobě a samozřejmě i k vám ostatním právě ty do kuchyně. Nelly, Hot in Here na Hit Radio. Hot in.

0: Cyrus zpívá o tom, že můžeme přestírat, že už je to konec světa, takhle jako upřímně řečeno, když se člověk podívá na výhled teplot, který nás o víkendu čekají, a je tam ta historicky poprvé v té grafice 40, což je prostě úlet, tak si člověk jako říká, jestli už náhodou ten konec světa nebyl a my fakt jako nejsme v nějakém pekle. Je 3/4 na 1, dobrá zpráva je, že v dalším týdnu to spadne přesně o půlku, to bude takovej brutální šok, snad to jako vydrží. Nadopujte se vitamínama, protože z těch 40 půjdeme zase na 20 a pak už bude jenom pršet a logicky začínají prázdniny, že jo, takže nepředpokládám s tím, že by se ty teploty už potom zase jako vrátily do nějakého normálu kolem těch 27-28 stupňů Celsia, takže teď už to prostě bude konec léta a od července už zase jenom déšť. Jak to vypadá s nějakou předpovědí na léto? A v porovnání třeba i s loňským červencem, tak i o tom si budeme povídat dneska po 13. hodině. Do té doby nejnovější zprávy a také hity. Mám tady pro vás ještě Lady Gaga nebo Linkin Park. Čtvrteční srdcovky v tuto chvíli s Cirkopelnářem jsou u konce. No ale pokračujeme pořád dál. Tak buďte s námi.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrá, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a ještě před nimi aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 na 72. kilometru u Chabařovic ve směru na Prahu budou v pravém pruhu probíhat práce na silnici a ještě na trase z Mostu, je to za Bílinou, budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Klikni!
7: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
6: Co to je?
7: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
6: Ideální na léto s kámošema.
7: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
6: Tak to beru.
7: Když hry, tak Mironet.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Teploty v sobotu v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy přesáhnou 37 stupňů. V neděli bude 35 až 40 a zejména v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně ještě tepleji. Vedra budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus. Taky mohou nastat komplikace v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vláda chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Měla by se týkat účasti českých firem na poválečné obnově země, která se přes 4 roky brání ruské agresi, řekl to premiér Andrej Babiš. Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí Česka na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. A teď ještě něco z regionu.
1: Město Ústí nad Labem vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejkrásnější balkonovou výzdobu. Město tak chce ocenit chuť zvelebovat městská obydlí zelení a květinami. Zasílat můžete fotografie balkónů, loží, terasa, předzahrádek. Podmínkou je, že květinová výzdoba musí být viditelná z veřejné komunikace. Fotky můžete posílat až do konce září.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na Ústecku očekáváme dnes většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty až 35 stupňů, na horách tam to bude 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál i po obědě, 13 hodin 2 minuty. Po obídku by to chtělo, co, šlofíček, viď? Takhle někde ve stínu pod fíky, krásný. A nebo aspoň dezert. Za mě ideálně teda tak litr citronový zmrzliny. Což mě teda vlastně teď napadá, proč se to udává v litrech a ne v mililitrech. Nevíš to, Dominiku? Nevíš, viď?
12: Vůbec netuším.
0: No hele, asi je moc horko na to, aby jsme tady nad tím špekulovali. Klidně by to za mě mohlo být úplně normálně v kilogramech. Dal bych si klidně teďko 2 kila citronový. Proč ne? Tak my vám tady dáme u nás pořádnou nádrž, plnou nádrž citronový zmrzliny hudební. To model za chviličku, Avril Lavigne taky za chviličku a Bruno Mars právě teď.

Tenhle kluk asi musel mít hodně zlomený srdce, když psal tuhle nádhernou baladu a velmi smutnou. Another Love na Hit Radio. Tom Odell. Tak a my od balady a zlomeného srdce jdeme k tomu, co máme v tomhle počasí úplně nejradši, a to je samozřejmě zmrzlina. Jo, zmrzlina v tomhle počasí je náš definitivně nejlepší kámoš a mě docela zajímá, jestli se vám v průběhu let změnily chutě. Jak člověk stárne, tak máme radši jiný jídla. Jo, třeba s olivama to tak máme, že k ním člověk musí trošku jako dospět. Možná, že jste třeba jako děti nejedli ryby a teď se po nich můžete utlouct. Ale jak je to s tou zmrzlinou? Zůstala vám z dětství ta vaše nejoblíbenější zmrzlina, anebo se to taky změnilo? Dejte vědět na 777-937-777. Máme tady takový malej, ochlazující sociologický průzkum. Jaký průzkum se říkal? Sociologistický? Tak přesně, tak ten tady my máme dneska odpoledne. Tak jo, 777-937-777.

0: Katy Perry s hitem Hot and Cold. Když koukám ven, tak tam máme jenom Hot. Cold nám tak trošku chybí. Tady se někde stala chyba. Je 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a ptal jsem se, jestli se vám změnily chutě od dětství teď do dospělosti, co se týká zmrzliny, protože já jsem třeba jako malej, tak jsem uletěl na citronový a mám to tak do dneška. A nevím, jestli jsem prostě jako v uvozovkách řečeno trošku autista sám, anebo to tak máte i vy, tak koukám na WhatsApp Hit Radio. A vypadá to, že jsem asi sám. Čau, tak já jsem od dětství měla nejraději citronovou, dnes si ji většinou nedám a spíš šáhnu po kokosové, ořechové, kávové nebo hořká čokoláda. Mňam. Možná je to věkem, je mi 50. Zdraví Market. Marketko, děkuju za zprávu. Tady máme další hlasovku.
1: No, tak když teda máme dneska ten sociologistický průzkum, jak jsi říkala.
0: Díky.
1: Tak já bych chtěl říct, že se mi ty chutě změnily. Jako malej jsem měl rád prostě vanilkovou, pistáciovou a teďka v dospělosti už mám rád třeba stračatelu nebo nějakou ovocnou zmrzlinu. Ovocný jsou vůbec super, to i osvěží, zachutí, že jo. A nebo teda tu stračatelu.
0: Jasně. Tak stračatela. Tak jo, takže se to mění. Mění se to, no, tak já jsem asi jediný, komu se to nezměnilo. Ještě tady od Verči, to je možná ten důvod. Verča píše totiž, ahoj, jako dítě jsem milovala čokoládovou, po třech porodech se mi chutě změnily a už si dávám hlavně vanilkovou. Tak děkuju, Verčo, tak možná to bude tím. Já jsem vlastně jako ještě jsem neporodil, tak možná proto, tak uvidíme, jestli se mi to někdy třeba změní. Díky moc za zprávy, které píšete na 777-937-777. Trošku to dneska držíme na menší intelektuální úrovni, aby jsme se moc nepřepínali, protože zavařit si mozkový závity ještě v tomhle vedru, to prostě není dobrý nápad. Dobrá zpráva na závěr, nikde jsem nenašel maximální množství zmrzliny za den, který bychom měli podle odborníku sníst. To znamená, že v tomhle případě je to opravdu asi neomezený číslo. Tak se pojďme domluvit, že dneska určitě na tu zmrzku půjdeme.
2: Teď můžeš mít Hit Radio North Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko North Music. Hit Radio podtržítko North Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko North Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko North Music.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Syndl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
11: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na cc.eu.
12: Buongiorno. Italské dny v prospánku Pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.

0: Whatever.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Louis Capaldi, Survive, jak přežít, to se nám pořád hodí. Je 13 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio. A já teda mám tady jednu zprávu, kterou vám musím přečíst. Protože my jsme dneska v Srdcovkách měli téma průšvihů z dětství. A já jsem teď objevil zprávu tady na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 od Anny. A musím to dát ven. Jo. Obzvlášť, jestli máte doma děti, co vám zítra přinesou vysvědčení, tak opatrně s vaší reakcí, protože nikdy nevíte, kdy se vám ta karma vrátí. Takže tohle je jako neuvěřitelný. Ahoj, já jsem jednou do školky vzala fotku mého taťky, jak sedí na suchém záchodě a vykonává potřebu, a ukázala ji učitelkám. Táta pak nevěděl, jestli se má smát, anebo mi dát na zadek. Štěstí to dobře dopadlo. Mimochodem, táta se jmenuje Petr Felger ze Žamberka. Ahoj tati, zdravím. Přeju krásný den, Anna. No když už v ostudu, tak pořádnou takhle v rádiu. Nádhera, dokonalý. Musel jsem to jako přečíst, protože tohle prostě píše sám život. Tohle píše sám život, takže opatrně zítra s tou vaší reakcí na vysvědčení, aby se vám to potom na začátku školního roku náhodou nevrátilo zpátky. No a my pokračujeme dál. Jako motivační řeč by to chtělo, co? Aby jsme se hecli a dál fungovali v práci. Miraj, ty ví jak na to.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli, občas rád si cestu zkrátíš.

0: Alan Walker na Hit Radio, Dark Side, tedy ta temná strana. Výsledky našeho fotbalového nároďáku na mistrovství světa, tak v nás ve fanoušcích taky, tak nějak otevřeli tu temnou stránku toho fanouškovství. Chlapi, mimochodem, teď na vás, jo. Kdyby náhodou se s váma v práci někdo dohodoval, že je lepší sledovat hokejovej nároďák než ten fotbalovej, a že i na tom mistrovství světa ten hokej prostě válí mnohem víc a že ten hokej je obecně jako lepší tady jako a tak dále, tak já jsem pro vás nachystal nějaký náboje do té hádky. Našel jsem totiž gólovou statistiku z mistrovství světa. Jak fotbalovýho, tak hokejovýho, co teď bylo. A je to statistika našich týmů. A teď pozor, jo. Hokejovej nároďák, mistrovství světa, počet gólů nohou, 1 proti Slovensku. Fotbalovej nároďák na mistrovství světa, počet gólů nohou, taky 1. Takže je to stejný. Je to úplně stejný. Není potřeba se dohadovat. Ty statistiky mluví naprosto jasně. Je to vyrovnaný. Tak uvidíme, co přinese další mistrovství světa. Ať už to hokejový, anebo to fotbalový. Dance with somebody. To je Mando Diao a hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Nehodu máme na trase Most Lovosice v Podsedicích.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete
9: s... Tisku levně.cz.
10: Náplně hned.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace za hubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren Ordinary je za 2:02 odpoledne. No trošku nám to tady venku houká. Prostě všude se pořád něco děje na těch silnicích. A to vlastně v ten pravý čas posloucháte Hit Radio, protože my teď jdeme na aktuální informace z dopravy. Tak pokud se za volantem, dobře poslouchejte a hlavně jeďte opatrně.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D7 mezi 45. a 50. kilometrem ve směru na Chomutov budou u Kranice probíhat údržbové práce. A ještě se zdržením musíme i dneska počítat v Bílině v obou směrech. Opravuje se tam silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa, ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství pro něj bude žádat vazbu, návrh podá odpoledne. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení, pro některé z dětí slavnostní okamžik, pro jiné stres. Známky by ale neměly být zdrojem strachu a tlaku, pokračuje Angelika Gerglová z Unie rodičů.
6: Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou, to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
5: Jde totiž jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a v červnu také několik dnů trvající horko. Někde byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. A teď ještě něco z regionu.
7: Zoopark Chomutov začal s částečnou výměnou opěrné zdi kolem výběhu zubra evropského, prvního druhu, který rezervace začala chovat. Zvířata jsou umístěna v náhradních prostorech. Některé betonové konstrukce byly ve velmi špatném stavu, podepsal se na nich zub času, protože výběh vznikl už před 50 lety. Beton tam nahradí gabionové zdi a přibude zeleň.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Na severu Čech dnes očekáváme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno, teploty 32 až 35 na horách, tam to bude 27 až 30 stupňů Celsia.
9: Jirka Pelnář, Hit Radio.
10: 2 hodiny odpoledne a 1200 stupňů venku jsou věci, které se nemění a stejně tak se nemění také občas vztek rodičů, když vidí, že to vysvědčení není úplně podle představ, jaký by se jako oni představovali, když dítě přinese domů. Ve zprávách jsme se tomu věnovali a budeme se tomu věnovat i teď po 2 hodině odpolední. V našem pořadu nepopulární názor. Bude se týkat vysvědčení. Ovšem pozor, bude se týkat ne špatných, ale dobrých známek. Dáme jeden hit a jdeme na to.
11: Hit Radio North Music.

David Guetta asi a na Hit Radio posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne. A protože je čtvrtek, tak tady mám nepopulární názor. A nepopulární názor pro dnešní den vás možná překvapí a možná taky zvedne vsteky ze židle. Uvidíme, sám jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Týká se vysvědčení a především známek na vysvědčení, jo? A pozor, nepopulární názor pro dnešní den zní takhle. Samé jedničky na vysvědčení jsou špatně. Neříkám, že je špatné se učit, ale to, že když vám dítě přinese domů samý jedničky, tak to pro něj do budoucna, do života vlastně není tak dobrý. Jak se na první pohled zdá? Protože pokud by tam měl nějakou špatnou známku, dvojku, trojku, tak je to pro něj vlastně určitá motivace neustále se zlepšovat. A zároveň vidí, že svět není pořád tak dokonalej. A pokud má od první až devátý samý jedničky, tak pak přijde jedna životní situace, která bude prostě trošku horší. A on zažije zklamání poprvé. A vlastně ani nebude vědět, co má dělat. Bude z toho úplně vyřízený. Přijde ta první těžší škola, střední škola, první neúspěchy, první odmítnutí, možná i v lásce, a on prostě neví, co s tím. A pak se začne hroutit. Je to možný? Může to tak být doopravdy? Co si o to myslíte? 777 937 777. Jak se ztotožňujete s tímto nepopulárním názorem, že samé jedničky na vysvědčení pro dítě vlastně není tak úplně ideální, jak to vypadá? Sám jsem zvědavej, těším se na zprávy, těším se na hlasovky. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Dáme si dva hity a pak vaše info, vaše názory, vaše vzkazy. Tak pojďte.

Jason Derulo na Hit Radio ve čtvrt na tři, zítra je vysvědčení a dneska v nepopulárním názoru probíráme jako zajímavý názor na to, že sami jedničky na vysvědčení jsou vlastně do života špatně, jo? Dítě může mít skvělý známky, ale neznamená to, že je chytré a ví, jak přemýšlet, jenom se naučilo školní systém, našprtat se, udělat úkoly, říct, co chce učitel slyšet, projít testem a hotovo 20. Že honbou za jedničkama přichází o radost z učení a objevování věcí. A já se vás ptám, co vy si o to myslíte? Je tady spousta věcí, který... spousta zpráv, který bych musel jako hodně scenzurovat, přiložit to do češtiny. Je to úplná blbost. Je to úplná blbost. Děti by měly mít samý jedničky, protože ve chvíli, kdy mají samý jedničky, tak jsou ohodnoceni a můžou být za něco jako pochváleni. Jo. Další. Ale tohle je třeba hezký. Píše paní Eva a píše... Já s tím vlastně souhlasím. Dobrý den, jsem učitelka a mám pocit, že rodiče chtějí pouze samé jedničky. A když to není jednička, tak je to špatně. Dětem tak ukazujeme, že musí být dokonalé. A pokud nejsou, tak je to špatně. Přitom každý má vlohy na něco jiného. Děti pak o sobě pochybují i v životě a pokud nejsou perfektní ve všem, tak se cítí nesebejistě. Tedy ta dvojka, trojka i čtyřka může vlastně dítě naučit, že svět se nezboří, když není dokonalé a že pořád má prostor pro zlepšení. To paní Evo, teda děkuju. Děkuju za tenhle názor. Tohle je taky dobrý. Hele, neposlouchej tu umělou inteligenci. Jo, jsi starší ročník, takže... Takže dej na svůj názor. Pavel, díky. No jasně, tohle není umělá inteligence, tohle je prostě odposlechnuto. Je to nepopulární názor, který se pomalu, ale jistě začíná říkat na hlas. Co vy si o to myslíte? Dejte vědět, chci znát váš názor. Mimochodem dneska za to, že mi sem napíšete názor, tak můžete ještě navíc získat dva lístky na sobotní koncert skupiny One Republic, která bude tenhle víkend v Praze. Jako předskokán, tam ještě vystoupí Tom Grinen. Takže jako fantastický dvojkoncert. Mám tady dva lístky, rád vám je dám jako odměnu za to, že se zapojíte do dnešního téma v rámci nepopulárního názoru.

0: Jelen všude zdejší na Hit Radio. Posloucháte dnešní pořad čtvrteční Nepopulární názor a máme tady zásadní téma, které nám tady docela jako rozhýbalo teď naší konverzaci i na WhatsAppu 777-937-777, že sami jednička na vysvědčení pro to dítě do budoucna vlastně jako není tak jako úplně dobře. Trošku jsem to tady jako vysvětloval a čím víc pročítám ten WhatsApp, tak tím teda musím říct, že za prvý děkuju za všechny zprávy, co píšete, ale že se to tady úplně otočilo a je tady mnohem víc zpráv teď, který tenhle nepopulární názor podporujou. Jako třeba například Lenka z Jaroměře, ta píše, když má dítě samé jedničky a pak jednou přijde horší známka, tak se složí jako domeček z karet. Neříkám, že mít jedničky je něco špatného, ale občas nějaký ten trojec nebo čtverec nás naučí zapřemýšlet i jinak. Hezky. Vojta, ahoj, chtěl jsem napsat, že je to totální nesmysl, ale jak poslouchám argumenty, tak v tom smysl nacházím. Díky za tenhle názor, nikdy by mě to nenapadlo. Mám ratolesti v osmičce a v prváku, myslím, že díky vám budu zítra mnohem klidnější. Zdraví Vojta. Vojto, ráno se stalo. Díky i za tuhle zprávu, i za tohle vlastně jako takový malý přiznání a za tuhle zprávu já tobě posílám dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude teď o víkendu v Praze, bude to nádherný koncert, samozřejmě bude obrovitánský vedro, ale bude to stát určitě za to, One Republic jsou fantastický, takže tobě gratuluju a vám ostatním ještě jednou moc díky za všechny zprávy, které jste sem napsali na WhatsApp Hit Radio na 777-937-777 do dnešního nepopulárního názoru. Za chvíli z hitu například Taylor Swift, anebo malý hříšnej tanec, který předělal Pitbull do svého hitu Back in Time. A bude toho mnohem víc. Tak buďte s námi, já jsem Jirka Plnář a posloucháte Hit Radio.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Attava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou:
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tiskru levněc.
16: Náplně hned.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Za chviličku Babylon Zoo a Spaceman. No, to mě přivádí na myšlenku, že i dneska mezi 18. a 21. hodinou byste měli poslouchat Hit Radio, protože na vás čeká Hit Radio Classic a opět nádherné hity z 80. 90. let a také ze začátku milénia. No a když už jsme teda takhle v té minulosti, tak když koukám do kalendáře, tak dneska by měl George Michael 63. narozeniny. Byla jedna z hlavních hvězd 80. a 90. let uplynulého století. A pokud by vás náhodou zajímaly i hudební dokumenty, tak doporučuji, podívejte se na hudební dokument o George Michaelovi, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací i proč ho vlastně jako v jednu chvíli nenáviděl, řekněme, R&B svět, jaký milník on, jste jako běloch, jaký dosáhl, co byl za ten největší poprask. A potom také, co on sám prožíval, když zpíval na koncertě na počest Freddieho Mercuryho. Je to neuvěřitelný životní příběh, tak doporučuju George Michael. Dneska tady 63. narozeniny. Co nás čeká dál? Kromě toho, že si dáme tedy Babylon Zoo a Spacemana, tak od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: a Spaceman. Pro někoho to byl trošku úlet, když to slyšeli poprvé. Tak to se nám trošku hodí. To jsem dal kvůli tomu, abyste byli připraveni na to, co nás čeká od zítřka a o víkendu. To je taky docela úlet, ty čtyřicítky. Mimochodem, říká se, že lepší než pít vodu v těchto bedrech je pít mléko. Že nás jako dokáže víc jako hydratovat, že si udržíme díl tekutinu v těle a tak dále. A může to být jako klasický mlíko, nebo samozřejmě i takový jako ovesný mlíka, kokosová voda a tak dále. Takže mlíko, no. Jenom dávajte pozor na to, kde ho pijete, odkud ho berete, jak dlouho v té ležničce bylo. Já nevím, no. Já v tom horku teda nemám chuť na mlíko vůbec, na to, že vůbec jako na cokoliv. 3:15. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show. Já zase zítra ve 12. Dávejte na sebe pozor, nepřepínejte se, nepřemáhejte se. Ta práce na vás počká, příští týden ji tady budete mít zase. Jo, nemusíte všechno hned stihnout do konce tohoto pracovního týdne. A zkuste si to teplo vlastně i taky tak trochu užít. Jo? Protože tím, že od pondělí začínají prázdniny, tak logicky od pondělí už bude hnusně, bude pršet a kdo ví, kdy se znovu zase dočkáme těchto teplot. Takže klidně se může stát, že v polovině července budeme vzpomínat na tuhle dobu, kdy venku bylo více jak 30 stupňů Celsia. Já jsem Jirka Velnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne v práci a zítra v pravé poledne při pátečních srdcovkách, posledních srdcovkách ve školním roce. Tak se na vás těším na slyšenou. Tak se smějte.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
8: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
9: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
10: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče aktuálně pozor na Lounsku, a to konkrétně ve Vroutku, protože v části Vrbička se tam srazili osobní auto a traktor, takže aktuálně počítejte v tomhle místě s omezením. To je jedna komplikace a ta druhá, ta je hlášená z dálnice D8, konkrétně z 28,5 kilometru ve směru na Prahu. Tam totiž stojí odstavený nákladák, tak v tomhle místě radši zpomalte, ať do něj nevlítnete. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou už tento týden v pátek a v sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se hlídky zaměří zejména na hlavní dopravní tepny a turisticky významné lokality. Český tým specializovaný na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin je předběžně v pohotovosti. Pokud by Venezuela, kterou v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení, požádala o jeho pomoc. Zatím o ni požádala jen státy Latinské Ameriky. Pokud by se situace změnila, odletěli by Češi nejpozději v pátek. Evropu dál sužují tropy a reagují na to i některé turistické cíle. Například oblíbená Eiffelova věž v Paříži mívá teď během tropických dnů zkrácenou otevírací dobu. Zatímco běžně je přístupná i po půlnoci, aktuálně se zavírá už popoledni. Omezenou provozní dobu pak má taky muzeum Louvre.
1: Fotbalový servis.
10: Na poslední zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale s Mexikem si lidé vsadili za zhruba 63 milionů korun. Přibližně o 25 milionů méně než na předešlý zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Většina tipů mířila na vítězství Mexika a sázející tak v tomto zápase v celkovém součtu vydělali. Na celý šampionát bookmakeri zatím přijali vklady za 2,25 miliardy korun. Nicméně konec našeho nároďáku na šampionátu, který v posledním zápase prohrál s Mexikem 0-3 a ve skupině skončil na posledním místě, nebude mít podle sázkovek zásadní vliv na zájem o turnaj. Po začátku vyřazovací fáze by se měl naopak zvýšit.
0: Během odpoledne přibyl sice na severu Čech na obloze nějaký ten mráček, ale sluníčko pořád vede a hlavně stále pokračují tropy. Dneska na teploměrech 32 až 35 stupňů Celsia. No a zítra zase jasno nebo polojasno a půjdeme ještě výš, přátelé, na 32 až 37 stupňů Celsia. Tak se na to připravte.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A my začínáme. Je čtvrtek, 25. června, na hodinách byly 3 a právě startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Zdravím všechny. Nevím jak vám, ale mě z toho vedra už normálně bublá mozek. Nicméně počítat snad ještě umím, takže pojďme odpočítat začátek. 5, 2, 4, teď.

Benson Boone. Need vpadla these beautiful things that na Hit Radio Not Music a už se odjíždí na dovolený. Už to vypuklo velebnosti, už je to tady. Tak takhle by promluvil filmový klasik. Zkrátka dobře, už to začalo, přátelé, a už odjíždíme na dovolený. Jasný důkaz jednak ve školách, kde zítra teprve končí oficiálně ten letošní školní rok. Zítra se teprve rozdává vysvědčení, ale spousta školáků už do školy dávno nechodí, protože to prostě v práci zabalili i jejich rodiče, všichni se zbalili a hurá někam na letní dovolenou. No a další důkaz, ten jsem viděl vlastně dneska ráno na vlastní oči, když jsem projížděl centrem Ústí nad Labem a jel jsem kolem kulturáku, tak bylo teprve asi 8 ráno, ale u kulturáku už stála obrovská skupina lidí, která měla u nohou obrovský kufry, na obličeji obrovský sluneční brejle a na hlavě obrovský klobouky. Neboli jasný poznávací znamení, že i tahle skupinka vyráží někam za sluníčkem. No tak jo, užijte si to, přeju vám to, krásný léto. Na druhou stranu, jestli už jste si zvykli na ty severočeské tropy, tak jenom bacha, ať vám u toho moře není zima.

0: Ve čtvrt na čtyři padla na Hit Radio North Music. Taky Tom Walker a aktuální doprava.
1: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Hit Radio North Music je totiž to nejlepší rádio na cestu domů. Známe to tomu se jako svoje boty, takže na nás se můžete spolehnout, že ovšem víme a vždycky vám dobře poradíme. Proto ještě jednou připomínám komplikaci ve Vroutku, kde se srazili osobní auto a traktor. Aktuálně je tam průjezd s omezením, ale troufám si říct, že to je prd proti tomu, co se teďka stalo za bouračku v Texasu, přátelé. Představte si, že v Texasu projížděl kamion, ten se převrátil, jako na potvoru zrovna v tu chvíli převážel včelí úly a tak kvůli týhle dopravní nehodě uletělo 24 milionů včel. A to tam teďka mají a to tam teďka chytají. Vůbec si to nechci představovat, když vím, že zrovna obě dvě moje dcery jsou alergický na včelí bodnutí. Takže něco mi říká, že v Texasu teďka do zimy nikdo nevyleze ven. Každopádně vám přeju cestu bez komplikací a připomínám, že si na tu cestu

0: Můžete vydělat i penízky na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music. Až do zítřka tam totiž stále soutěžíme o 10 000 korun na benzín nebo naftu. Tak nás sledujte na Instagramu, zúčastněte se soutěže a 10 000 jako palivo na celý léto můžou být vaše. Hit Radio podtržítko North Music. Takhle nás najdete. Hit
1: Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
1: Mirá.
5: Rybičky.
1: Migové.
5: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
1: Harley.
5: Tomáš Klus.
1: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Parádní věc. V půl čtvrtý Poetika a Blízko v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music ve čtvrtek 25. června, tedy v den, přátelé, kdy severočeská kina promítají po večerce. To není časový údaj. To je název nového filmu. Ano, skutečně, dneska jde do kin samozřejmě nejen na severu Čech. Nový český snímek, který se jmenuje Po večerce. A jestli úplně nevíte, co si pod tímhle názvem představit, tak vám řeknu rovnou, že tenhle film je normálně ze života. Je totiž z letního dětského tábora, což se přesně na tohle období, který je před náma, naprosto hodí. Zkrátka dobře, je potřeba, aby někdo ten letní dětský tábor převzal a velel mu. Má se toho ujmout Vláďa Polívka, ale pozor, v týmu má konkurenci, protože velet letnímu táboru by chtěl i Vašek Neužil. Takže souboj Polívky a Neužila, to si myslím, že je krásný souboj dvou perfektních českých herců. A teď si představte, aby těch okolností, té dramatičnosti a těch problémů nebylo málo, tak vám ještě na ten letní dětský tábor přijede hygiena. Normálně jako ze života, úplně to vidím jako naživo. Tak tohle všechno ode dneška v kinech na severu Čech. Tak kdybyste se chtěli zasmát nový český komedii, anebo aspoň v tom vedru najít útočiště, kde je puštěná klimoška, navštivte kina na severu Čech a snímek Po večerce. Večerka!

0: Jestli vás čeká ještě odpolední nákup, tak pánbu s váma. Jinak fofrem někam k vodě, anebo rovnou domů pěkně do stínu. Každopádně s váma je dál Padla na Hit Radio Not Music a taky Ed Sheeran. No a jestli si myslíte, že teďka strašně trpíme, protože jsou fakt tropy na severu Čech, tak je to ještě prd, pokud děláte někde v budově. Pokud děláte někde v kanceláři, pokud zkrátka dobře děláte v nějaký místnosti, kde je klimoška. Vemte si, jak aktuálně musí trpět všichni, co makají tadyhle v tom počasí venku. Myslím třeba na všechny ty dělníky v Bílině, kde tradičně každý den hlásíme kolony, protože zkrátka dobře v Bílině, když se maká, v Bílině, když se dělá, tak tam opravdu ty kolony jsou. Nicméně za prvý musím říct, že si myslím, že se tam maká fakt dobře a fakt rychle, že to odsejpá. A za druhý musím smeknout nejenom před těma dělníkama, ale vlastně před všema chlapama, i třeba ženskýma, který v tomhle počasí musí makat venku. Takže klobouček dolů a ten další hit, ten je jenom a jenom pro vás. Chtěl jsem říct, ať vás to zahřeje u srdce, ale možná toho tepla už je moc. Tak ať vás za moment Regen Bone aspoň trošku schladí. V odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schlegr a Danem Rakackým to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hit Radio Nord Music.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly.
4: Zažij léto naplno.
5: Když zábava,
4: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Bistru levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky.
10: Migové.
9: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
10: Harley.
9: Tomáš Klus.
10: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival,
9: to jsou hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
1: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Malej pátek, to je dnešek, tedy čtvrtek. Nazýváme ho tak každý týden a nikdy se to neomrzí, protože jakmile se řekne malej pátek, tak to hnedka člověku zvedne náladu. S váma padla na Hit Radio Nord Music taky Rehab, no a za chvilku 16. hodina a zprávy. V nich co jiného než vysvědčení, přátelé. Zítra je to tady. Zítra končí školní rok, takže podrobnosti o vysvědčení už za moment ve zprávách. A to mi taky připomíná, že učitelé budou zítra dostávat zase dárky. Přátelé, mám v rodině učitele a vím přesně, co už nikdy nechtějí a naopak, co by si strašně přáli a vůbec to nedostávají. Tak jestli se chcete učitelům trefit do noty, vydržte se mnou dál a hnedka po celý se dozvíte pravdu, pravdu a nic než pravdu. Do té doby ale třeba Nickelback na Hit Radio Nord Music.

0: plamen v tomhle vedru. Ty nás chceš zabít. Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu Nord Music a před náma doprava. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Ta dobrá zpráva je, že aktuálně nemáme nikde žádnou velkou vážnou dopravní nehodu. Ta špatná, že mezi třetí a čtvrtou se tradičně tvoří odpolední špička, takže na těch frekventovaných křižovatkách si teďka chvilku postojíte. Tak to v tom autě pokud možno vydržte. No a samozřejmě připomínám, že vaše dopravní info můžete volat na 800 900 952.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: 16 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Paliva v Česku dál zlevňují. Litr benzínu se aktuálně u českých čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun. Cena nafty pak od minulé středy klesla výrazněji a litr teď vychází na 35,60. Podle aktuálních informací pak zítra klesnou i maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení. Pro jednoho slavnostní okamžik, pro druhého pak stres. Známky by ale rozhodně neměly být zdrojem strachu a tlaku. Jak teď děti podpořit, řekne za Unii rodičů Angelika Gergelová.
11: Určitě doporučujeme s těmi svými dětmi být. Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
10: Jde totiž opravdu jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. České dráhy se začátkem letních prázdnin posílí kapacitu vlaků. Cestujícím už zítra a o víkendu nabídnou stovky míst k sezení navíc, především na spojích z Prahy na Moravu, ale také například z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. Letošní zimní olympijské hry v Itálii sledovalo přibližně 2,6 miliardy lidí po celém světě. Ukázal to průzkum, jehož výsledky dnes zazněly na zasedání Mezinárodního olympijského výboru. Přímo na místě pak olympijské soutěže a fanzóny navštívilo skoro 5,5 milionu lidí.
0: Říká se, kdo maže, ten jede. Já upravuju na kdo maže, ten se aktuálně nespálí. Přátelé, pere to pere, sluníčko na plný pecky svítí i dneska odpoledne na severu Čech. Na teploměrech 32 až 35 stupňů Celsia. No a zítra zase trošku přiložíme pod kotel, takže zítra počítejte s 32 až 37.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Každopádně vedro nevedro, my jedeme dál. Pokračuje čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. No a na startu té další hodinky pro vás máme taky slušný hudební hvězdy. Dermot Kennedy, Lady Gaga, dorazí i legendární švédská kapela Roxette. No a jako první má právě teď slovo Lost Frequencies. Tak krásný odpoledne.

Legendární švédská kapela Roxette a aspoň trocha chladu ze severu. Koukal jsem, jaký je teďka počasí ve Stockholmu, přátelé, pod mrakem. Občas i sprchne a jenom 22 stupňů. No, tak zpátky do reality, jsme na severu Čech, je čtvrtek a s váma padla na Hit Radio Not Music. Co děláte? Předpokládám, že právě teď se všechno chystá na zítřejší vysvědčení. Takhle, o známkách asi mluvit nemusíme, ne? Vzhledem k tomu, jaká je dnešní moderní doba, vzhledem k tomu, že existuje něco jako bakaláře, tak už to vlastně není jako za nás. My jako děti jsme měli jenom třídní schůzky, tam se rodiče ve čtvrtletí dozvěděli, jak to s náma zhruba vypadá a jestli jsme to vytáhli anebo nevytáhli, to jsme se všichni dozvěděli právě až poslední den školy na vysvědčení. Když to dneska stačí otevřít bakaláře, tam je uzavřená klasifikace a vlastně přesně víte, co vaše dítě přinese zítra ze školy, takže žádnej stres. Ale možná si lámete hlavu nad dárkem pro učitele. Tak pozor, v rodině mám spoustu učitelů a všichni se shodují na jednom. Jestli zase jdete koupit někam tu krásnou řezanou kytku a koukáte, jestli doma v šuplíku nemáte ještě nějakou starou bonboniéru, prostě dárek, který zítra chcete dát paní učitelce, tak zadržte. Ne, že by učitelky neměly rádi květiny, ale oni říkají, to je taková škoda. Já dostanu milionky, tak co s tím mám dělat? A ještě ty chudinky okamžitě do pár dní zvadnou. A čokoláda? Víš, kolik já dostanu čokolády? Kdybych to všechno měla sníst, tak jsem jako prase. A já se vždycky ptám, no a tak co byste sakra chtěli dostávat? A všechny se shodli, že by chtěli dostávat prosecco. Tak máte tip na zítřek.

0: Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Ve čtvrt na pět Dermot Kennedy vpadla na Hit Radio Nord Music a vy s náma i dneska vysíláte na WhatsAppu 377-399-58. Díky moc. Já jsem tady před chvilkou říkal, že ideální zítřejší dárek učitelům na konci školního roku není květina, není čokoláda, ale že učitelky si úplně nejvíc přejou prosecco. A napsala mi posluchačka Iveta: ahoj Kamile, tak to se strefil do černýho, jsem taky učitelka, od zítřka mám taky prázdniny a zrovna jedu koupit celou bednu. Tyjo, ty učitelé se mají. No tak si to užijte, 2 měsíce volna, proč ne? Každopádně díky moc, že s náma vysíláte a díky moc, že nás taky informujete, co se děje na severu Čech, protože když to dáme dohromady, jsme to nejlepší rádio na cestu domů. Tak leďte Hit Radio Nord Music a sledujte nás na Instagramu. Tam totiž soutěžíme aktuálně o 10 000 korun. Na benzín nebo naftu, to je úplně jedno, na co jezdíte. Zkrátka dobře, pokud nás budete sledovat na Instagramu,

0: firmu a zúčastníte se naší soutěže, tak vám garantuju, že s náma natankujete gratis a budete jezdit celý léto úplně zadarmo. Tak kdo chce zkusit vyhrát 10 000, ať mrkne na náš Instagram hitradio.nordmusic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nás. Kupy v Penny.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Krásný odpoledne vám přeje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kapenem. Taky kapela Miraj a jejich Cesta z města. I když myslím, že aktuálně by se to mělo spíš přejmenovat na Cestu z Mexika. No jo, taky jste tak ospalí. Taky celý den zíváte, zkrátka dobře, taky jste dneska jak mátohy. Mám to úplně stejně. I já jsem byl jeden z těch fanoušků, který se rozhodl, že si prostě ve 3 ráno nařídí budíka, že vstane a že ještě zkusí věřit a fandit českým fotbalistům na mistrovství světa. Ne, že bych si myslel, že se stane zázrak a začnou hrát nějak jinak, ale většinou, když přijdou takovýhle krizový momenty, krizový situace, tak se nám občas podaří zahrát nečekaně dobrý zápas a pak se ten zázrak opravdu stane. No, nestal se. S Mexikem jsme to rupli 3-0 a to znamená, že to je definitivní tečka za letošním mistrovstvím světa a tradá domů. Tak to je ta špatná zpráva. A na druhou stranu, jak se říká, na všem špatným je potřeba najít si něco dobrýho, takže přátelé, ode dneška už nás čeští fotbalisté nechají vyspat.

0: Tak doufáme, že jsme vás v tomhle letním počasí aspoň trošku rozvrtěli. Co vy na to? Leony ve čtvrtek v 16:30 vpadla na Hit Radio Not Music. Teď už jenom zavřete oči a představte si, že vám právě teď někdo pod nos přináší tacos, trhaný hovězí maso, burrito, anebo třeba beefball. Tak tyhle všechny dobroty a samozřejmě daleko víc nabízí Michael's Bistro, který najdete u nás na severu Čech. A už zítra na Hit Radio Nord Music soutěžíme zase o 2000 korun k ním na oběd. Tak co vy na to? Mít tyhle všechny dobroty, ale pozor, mít je gratis, protože platíme my. Jestli máte zájem, tak zítra dopoledne opět poslouchejte LSD na Hit Radio Nord Music, protože znovu budeme soutěžit o tajný oběd. Dáme vám 3 nápovědy a kdo uhodne, na jaký tajný oběd myslíme, může vyhrát právě 2000 korun do Michael's Bistro. Tedy do podniku, který původně začínal jako food truck v Bílině, ale dneska už je z toho luxusní podnik, ať už právě v Bílině, nebo v Teplicích, nebo v Mostě, nebo nově v Ústí nad Labem na Skřivánku a dělej tam vynikající věci. Tak zkuste hádat s náma, není to těžký. Dáme si příklad, jo? Na co myslím? To jídlo by se dalo nazvat taky jako kolo štěstí. To si myslím, že už jste doma, ne? Z tohohle jídla nám většinou vždycky spadne ananas na tričko. A třetí nápověda, neznám nikoho, kdo si o tohle jídlo aspoň jednou v životě nespálil horní patro pusy. Víme? Jasně, pizza! Tak takhle jednoduchý to je a když i zítra uhodnete tajný oběd v LSD na Hit Radio Nord Music, máte od nás 2000 korun na oběd do Michael's Bistro. Hodně štěstí!
1: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech, plně vybavené. Apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
8: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Držte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Nord Music.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Hodně netradiční spojení kapela Krištof a Dominika Aládžia. Ale nezní to vůbec špatně. Půlnoční řík v odpolední show padla na Hit Radio Nordníku. A chce se mi říct, nová doba, přátelé. Kvůli počasí se ruší akce. Na to jsme zvyklí, ale pozor, ne kvůli dešti, kvůli vedru. To, že venku prší, to, že venku padají trakaře, zkrátka dobře, to, že počasí úplně nevyjde, to už jsme v minulosti zažili mockrát. A když jsme si třeba koupili lístky na nějaký hudební festival, nebo na nějaký venkovní představení, nebo prostě na cokoliv, co se koná pod širým nebem, tak pak se to hold uskutečnit nemohlo, protože prostě v tom dešti, k tomu ty kroupy a nakonec i ty trakaře, v tom se to prostě udělat nedalo. Ale pozor, přátelé, letos na severu Čech takový vedra a takový tropy, že je tady přesný opak. A i tak se musí rušit akce. Mám tady jeden příklad za všechny, a to konkrétně rodinné radovánky v Sadech v Ústí nad Labem. Měly se konat tuhle sobotu 27. června, nicméně oficiální informace zní, akce zrušena z důvodu vysokých sobotních teplot. No a proč to tady říkám, že jestli jste si už naplánovali víkend, že jestli se někam chystáte na severu Čech, radši si ověřte, jestli náhodou všichni nepadli vedrem a tu akci nezrušili taky. Každopádně my, vedro nevedro, jdeme hrát dál, tady je Bruno Mars na Hit Radio

0: Music a před náma zase doprava.
1: To je neuvěřitelný, jak každá ta 60-minutovka uteče. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuálně připomínám omezení, a to na trase z Teplic na most, konkrétně za Chotějovicemi, kde probíhají práce na silnice. Samozřejmě můžete se přidat i vy a informovat nás na oplátku. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Máme 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. V systému Drost aktuálně nejsou zaregistrovaní Češi ve Venezuele. Zároveň se žádný český občan v souvislosti se zemětřesením, které zemi zasáhlo v noci na dnešek, neobrátil s žádostí o pomoc na nouzovou linku rezortu zahraničí ani na zastupitelský úřad. Zemětřesení si vyžádalo desítky obětí a stovky zraněných. Zítra oficiálně končí letošní školní rok. Pro vysvědčení si půjde asi 1,5 milionu školáků. Zhruba 30 základních a středních škol pak ale požádalo naopak o prodloužení školního roku. Nejčastěji z důvodu předem plánovaných akcí. Školní rok tak pro ně skončí až příští týden v úterý 30. června. Česko o víkendu čekají extrémní teploty. V neděli by dokonce mohl padnout i absolutní český rekord. Skoro 40,5 stupně Celsia. Lidé si na to dokonce mohou i vsadit. Jak říká mluvčí sázkové kanceláře Šance Markéta Světlíková.
10: Pro stanici Praha Clementinum jsme stanovili hranici na 39,1 stupně Celsia. Na to, že jí teplota v neděli 28. června a nedosáhne, je vypsaný kurz 1,70:1 a že tato teplota padne, má kurz 2:1.
9: Výsledná maxima budou podle meteorologů záviset mimo jiné i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Čeští hokejbalisté na světovém šampionátu v Ostravě jednoznačně ovládli skupinu A. Vyhráli i poslední zápas, když porazili Spojené státy 1-0. V pátečním čtvrtfinále naši narazí na tým Velké Británie. A nejlepší pozici skupiny dnes budou hájit i Češky, které od čtvrt na sedm nastoupí proti Britkám.
1: Tak jste to ve zprávách slyšeli. Na ty tropické teploty už se dá i sázet, to je neuvěřitelný. Tak jsem zvědavý, jestli si vsadili i severočeští meteorologové, protože ti na dnešek předpovídali, že se to maximálně vyšplhá na 35 stupňů Celsia a pozor, zítra prej bude až 37 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
1: No a já vás zvu do poslední hodinky odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music. Moje jméno je Kamil Bílský a jestli jste to ještě neslyšeli nebo o tom nevíte, tak přátelé, za chvilku mám pro vás to nejideálnější pití do těchto z těch veder. To byste neuhodli, co to je. Počkejte si na to. Každopádně do té doby další hity a všechno startuje právě teď. Pecka Torn.

Kamrat a Be Mine v odpolední show padla na Hit Radio Not Music. A jestli jsou pro vás ty tropy už nesnesitelný, skočte si do ledničky pro mlíko. Jo, slyšíte dobře, pro mlíko. Přátelé, zní to sice neuvěřitelně, ale prej nejideálnější nápoj na tyhle tropy, který právě zažíváme na severu Čech, je mlíko. Koho by to napadlo? Jasně, někdo si řekne pivo, někdo zase řekne, ježiš, alkohol v téhle chvíli, v téhle době a na sluníčku vůbec. To jsou všechno věci, které známe. A tak nejčastěji pijeme vodu ledovou, studenou, která nás osvěží. Asi to taky není úplně nejlepší, ale prostě dělá to nejvíc z nás. Nicméně, co jste možná nevěděli, a já taky ne, nejvíc prej zabírá mlíko. Mlíko totiž na rozdíl od vody dokáže udržet déle ty tekutiny v těle. Takže když si dáte vodu, za chvilku to všechno vypotíte, za chvilku to všechno vyčuráte, prostě je to pryč z těla. Kdežto, když si dáte mlíko, tak prej ty tekutiny v tom těle se udržejí díl a to je přesně to, co to naše tělo potřebuje. Takže taková rada odborníků. Samozřejmě je mi jasný, že ne každý mlíko může a chutná mu. Taky musíte počítat s tím, že po mlíku se může přibrat, takže jestli si hlídáte tajly, není to ideální nápoj. A pozor, někoho může to mlíko pak nadýmat. Takže kdybyste třeba zítra nebo během víkendu chtěli zkusit tuhle mlíkovou metodu proti vedru, tak radši někde v koutku, o samotě.

0: minut na 6, za náma Replay, s váma Padla na Hitrádiu Not Music, no a už za pár hodin budeme právě v Padla na Hitrádiu Not Music někomu gratulovat a tleskat. Přátelé, už za pár hodin vyhraje totiž někdo z vás 10 000 korun, ať už na benzín, anebo naftu. To je aktuálně soutěž, která probíhala celý tenhle týden na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music a ještě pár hodin tam bude. Ještě pár hodin tam visí. Takže ještě pár hodin máte na to, abyste nás začali jednak na Instagramu sledovat a abyste se tam zúčastnili naší soutěže, protože zítra skutečně jednoho šťastlivce vylosujeme a oznámíme mu, že bude celý léto jezdit gratis. Neboli, že má od nás desítku, ať už na benzín, anebo naftu. Tak jestli do toho chcete jít, máte skutečně poslední šanci jít na Instagram Hit Radio North Music, což je Hit Radio podtržítko North Music. A třeba těch 10 litrů vyhrajete právě vy a zítra odpoledne si jenom spolu pokecáme a já vám oznámím, že gratuluju a vyhráváte! Tak hodně štěstí!
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tomuhle se říká medová lavina.
1: Lose Control vpadla na Hit Radio Nord Music.
0: No a podobný tempo budou mít i dnešní hity Hit Radia Classic, neboli od 18 hodin ty největší pecky let 80., 90. a milénia. Nedá se nic dělat, na severu Čech je takový vedro, že už i hity se nám začínají potit, přátelé. Nechtějte po nich žádný tempo, aby to nepřepálilo a ještě to s nima nepraštilo. Takže hodíme se teďka do klidu, hodíme se do pohody a od 18 hodin si dáme další medový laviny. Ale můžu vám zaručit, že jsou to hity fakt legendární. Třeba Mr. Big. Budou i Činasky. První signální. A nebo Coolio. Prostě i dneska od 18 hodin se těšte na Hit Radio Nord Music na pecky, který jsme milovali, který si strašně rádi připomínáme a do smrti na ně nezapomeneme. Ovšem pozor, teď už znovu šlapeme na plyn a zrychlujeme, vpadla na Hit Radio Nord Music.

0: Tak tohle sedlo, jak se říká, jak zadek na hrnec. Kdy jindy měl Xindlix vydat novej single, než právě teď před létem a o čem jiným, než o dovolený. Takže Xindlix a jeho dovolená právě teď vpadla na Hit Radio Not Music. Mimochodem, kdyby vás zajímalo zákulisí tohodle hitu, jak to všechno vzniklo, tak úplně jednoduše. Xindlix prostě poslední dobou skládal tak trošku depky a tak mu prostě na vydavatelství řekli, hele Ondro, už by to chtělo zase něco pozitivního. A tak chudák přišel domů a řekl to svý ženě, já už nevím, o čem pozitivně mám v téhletý době zpívat. A ona mu řekla, ty tě léto, tak slož něco o dovolený. A je to tady, přátelé, Xindlix a dovolená hit, který má i videoklip, takže kdyby vám to nestačilo jenom slyšet, ale chtěli byste i vidět, mrkněte se na něj, už je normálně na internetu. Režíroval ho frontman kapely Slza, tedy Petr Lexa, a zahráli si v něm i děti Xindlix. Tak krásnou dovolenou vám všem.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: A i padla, už má padla. Loučí se Sunrise Avenue. Taky Kamil Bílský a těším se zase zítra ve 3 odpoledne. Ahoj.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na dálnici D7, dneska tam celé odpoledne mezi 66. až 78. kilometrem ve směru na Chomutov probíhají v pravém pruhu práce údržby. Šťastně dojďte a nezapomeňte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: It's Hozier.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na silnicích. Poprvé budou zvýšené kontroly zítra a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti dopravy. Častou příčinou nehody je nevěnování se řízení, ale i další faktory. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
9: Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod. Opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim.
8: V rámci dopravně bezpečnostní akce se policie zaměří především na hlavní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Více jak polovina dlouhodobě měřících stanic dnes překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pomůže ve Venezuele. Jeho americká země odpoledne přijala nabídku z Česka. Oblast západně od Caracasu v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zřítily se desítky budov a zemřelo nejméně 164 lidí. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: V noci bude jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů, v údolích bude místy kolem 13, zítra čekáme jasnou, místy přechodně až polojasnou oblohu, v maximech naměříme 32 až 37 stupňů.
10: 18. hodina odbyla, znamená to, že i ve čtvrtek večer startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal.

Tohle jsou Eurythmics a singlovka Sweet Dreams, která nás vrátila zpátky do roku 1983. Tehdy se tahle věc objevila na desce, která se jmenovala Sweet Dreams Are Made of This a napsali Annie Leno a Dave Stewart. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, 10 minut po 18. Přejeme pohodový čtvrtek, hezky parný čtvrtek, letní, no ale to jsme si vlastně celou zimu přáli. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát tradičně až do 21. večerní. Opět jsme brouzdali naším hudebním archivem a občas jsme pro vás hledali ty největší klenoty. Tak za chvilku James, Sit Down. Teď každopádně trochu české muziky. Nebudeme cestovat daleko, protože i v našich končinách vznikaly fantastické písně. Hvězdy se mění. Tak to je skladba, kterou už jste určitě poznali. Zpívá Honza Kalousek.

0: Tohle je pohodová věc, možná pro někoho z vás teď na odchod, na odjezd z práce, sit down. Záležitost, která nám nechybila v playlistu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Z toho dalšího hudebního mixu nachystaná třeba partička Banana Rama, Venus, velký hit, taky Sparks, When Do I Get To Sign My Way, a nebo do třetice Slíbím Enigmu. To je producentský projekt, má na triku celou řadu známých globálně úspěšných hitů. No a my si budeme hrát singlovku Sadness, která má hned tři části, my si dáme tu part 1. Tak i takové budou ty příští minuty tady na Hit Radio. Hrajeme vám pro lepší náladu, tak užívejte čtvrtek 25. června.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Landa,
3: Harley,
2: Tomáš Klus,
3: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Pozor, velká slevová akce vtedy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Sparks, When Do I Get to Sign My Way. Další věc, kterou jsme slibovali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, vracíme se na taneční parkety, zažíváme chvíle nostalgie. No a teď si dáme stálici českých hudebních festivalů a městských slavností. Tak věřím, že v mnoha městech po celé České republice bude letos šance slyšet interpretku, kterou už jste možná poznali. Píseň se jmenuje Večírek za koncem. No a ta zpěvačka, to je Anna K. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Ježiš.

0: Tohle jsou legendární rockseťáci. Že jsme se trošku ochladili na sever, do Švédska, odkud pochází. Dobrou zprávou je, že Roxette se vrátili zpátky na hudební scénu po té pauze s novou zpěvačkou, pochopitelně. Deluxe je záležitost, kterou jsme si ale poslechli v originálním znění. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Plný skutečných klasických hitů 80-ky, 90-ky, ty nejlepší pecky milénia, to vám hrajeme až do 21. večerní. A těšit se můžete taky na tuhle party partičku Unitu. Break my stride. Taky to pro vás máme připravené do příštích minut. Taky Bahaman, Woolet, Dogs Out. Třeba i na to se do konce hodiny můžete těšit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: energická věc, Republika Ready to Go. Tak ta nás dovezla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší v minulosti vám budeme hrát i v příští hodině, tedy už za chvilku.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
4: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
0: Slibovali jsme a sliby plníme, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

25ish, tak tohle byl hit, na který jsme rádi vzpomínali. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80. 90. hity raného milénia máme v krvi. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. A pokračovat budeme dívčí partou, která poblouznila celý svět. Suga Babes. Jedna z nejúspěšnějších britských skupin hudební historie stojí za pořádnou nadílkou hitu. Push the button, About You Now, Round Round. No, mohl bych pokračovat skoro do nekonečna. My si dneska dáme hitovku Too Lost in You.

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe, tak tohle byla paráda. Energii nadupaná záležitost, která nám připomíná, že páteček už klepe na dveře. Stejně jako další hity hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Z těch nejbližších fantastická věc Pet Shop Boys, Always on my mind, nebo Madonna. Ta se nám připomene s písničkou What it feels like for a girl. Taky takové budou ty nejbližší minuty na Hit Radio. Užívejte hezký letní čtvrtek.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.
1: Girls cut my jeans and cut their hair short, my shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

Další fantastická věc, ani tohle nesmí chybět na žádné pořádné retro party. Fun Factory, Do I Did It. Kromě téhle skladby má německá taneční skupina Fun Factory na triku taky spoustu dalších hitů. Možná si na první dobrou vybavíte třeba I Wanna Be With You nebo Celebration. Na Hit Radio skutečně hrajeme hit za hitem. Až do 21. večerní, navíc jenom to nejlepší z 80., 90. a milenia, cestujeme napříč roky, žánry, ale i jazyky. Teď to bude slovensky, zpívá Jana Kiršner.

0: Americanos, za tímhle hitem nestojí nikdo jiný než Holly Johnson. Ladíte Hit Radio. Pěkný čtvrteční večer přejeme, pěkně letní s tou nejlepší muzikou posledních 30 let. V příštích minutách to bude na Hit Radio pořádná romantiárna. Jojo, na tuhle strunu nám zadrnkají legendární Three Doors Down, Here Without You. Její hit číslo jedna, který si rozhodně místo v našem playlistu zaslouží.
1: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: si. Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Pozor, velká slevová akce tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: hudební vzpomínku doplní třeba ještě skupina No Name. Hit Radio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: však Can I Feel For You, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krajme poslední minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do konce hodiny ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak pojďme rychle na to, ať toho stihneme co nejvíc. Třeba Sarah Connor nebo Pretenders. Může být. Třeba i tohle vám už za chvilku pošleme pro lepší náladu. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

0: Tak tohle byla pořádná rozcvička Captain Jack Drill Instructor. Tak to byla věc, kterou jsme hráli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic a taky poslední písnička dnešního vydání speciálu. Pokračovat budeme zase zítra, to nejlepší z 80., 90. a milénia uslyšíte tradičně úderem 18. hodiny. Tak užívejte čtvrteční večer s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku to bude v našem playlistu třeba Alvaro Soler, taky Katy Perry nebo Medusa Good Boy singlovce Lose Control. I na to všechno se můžete těšit.
1: V hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku levně.cz
4: Náplně hned.

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Hit Radio North Music.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: s... Náplně hned.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Leonard Music.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Náplně hned.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.